je tvůj dům, mou duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, mou duši, když život patří katům.

0: Noc plná hvězd.
1: Neříkali mu vždycky tak, až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin. Vlastně se jmenoval pan Heribert a křestním jménem svým nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, totiž, abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora medicíny, ale neléčil pranikoho a praničeho. Sám by se byl musel přiznat, že od doby, kdy co student navštěvoval kliniky, neměl ani jediného nemocného pod rukama. A byl by se snad i ochotně k tomu přiznal, jen kdyby byl vůbec s někým mluvil. Ale byl to člověk prazvláštní. Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaře Malostranského. Matka umřela záhy, otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu na Oujezdě jednopatrový domek. Snad také něco peněz, ale ne mnoho. V tom domku doktor Heribert junior sídlil. Dva přízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patře kupředu, nesli mu něco činže. On sám bydlel v prvním patře ve dvoře a k němu vedli přímo ze dvora schody zvláštní dřevěnou mříží hned dole u dvora uzavřené, takto nekryté. Jak to u něho v bytu vypadalo, nevím, ale že žil velmi jednoduše, vím. Jeden z obou krámků byl totiž hokynářský. Hokynářka pana doktora obsluhovala a její syn Josífek byl můj kamarád. Už jsme dávno, tuze dávno dokamarádili, stal se Josífek pak kočím u arcibiskupa a spišněl. Ale u něho jsem zvěděl, že pan doktor Heribert si vaří snídani sám, na oběd, že chodí do nějaké laciné jídelny na Starém Městě a večeři, že odbývá všelijak. Doktor Heribert mladší byl by měl po malé straně dosti přízně, kdyby byl chtěl. Po smrti otcově přenášeli churavý důvěru svou na něho, ale ať přišel chudý nebo bohatý, on nevyslyšel žádného a nešel nikam. Znenáhla tedy důvěra přestala, obyvatelé okolní začali ho považovat za něco takového, čemu se říká skažený student, a později se i posmívali. Ha, doktor, ano, ani kočku bych mu nesvěřil. Doktora Heriberta podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí. Nikoho nepozdravil, pozdraven nikomu neděkoval. Když šel po ulici, vypadalo to, jako když vichr svadlý list honí se matam. Byl postavy skoro malé, podle nové míry měl jen asi tak půl druhého metru a tu suchou postavičku svou kormidloval ulicí tak, aby byla od ostatních postav lidských vždy aspoň na dva kroky vzdálena. Odtud to zmítání. Modré jeho oko bylo jaksi plno ostychu, jako oko kopnutého psa. Tvář jeho byla světlohnědým vousem zarostlá. Zarostlá tvář, dle tehdejších náhledů, byla také něco zcela neslušného. V zimě, když měl na sobě šedivý mlynářský kalmuk, zapadala hlavička pod soukenou čepicí hluboko do límce z bavlněného astrachánu. A v letě, když měl šedivý kostkovaný šat lehký, nebo ještě lehčí šat plátěný, kývala se nejistě, jakoby na slabé šťopce. V létě chodil již o čtvrté hodině raní do sadu na Mariánských hradbách a tu zasedl s knihou v ruce někam na nejodlehlejší lavici. Stalo se, že některý dobrosrdečný soused Malostranský si k němu přisedl a mluviti začal. Ale doktor Heribert vstal, sklapnul knihu a šel, neodvětiv ani slova. pak už ho nechali zcela. Ano, tak daleko to přivedl doktor Heribert, že vzdor tomu, že mu bylo teprve asi 40 let, nestarala se z malostranských panen o něho už ani jedna. Najednou se ale přihodilo něco, jak jsem řekl, až do novin to přišlo a o tom chci vypravovat. Byl překrásný den červnový, takový den, kdy se nám zdá, že úsměv nejvyšší spokojenosti rozkládá se po nebi, zemi i po tvářích všech lidí. A v den ten pohyboval se pozdě od půl dne nádherný pohřeb oujezdem k bráně. Pochovávali pana Šepelera, radu oučtárny zemské či stavovské, jak se tenkrát říkalo. Bůh nám to odpusť, ale věru se zdálo, že i po tom pohřbu je rozestřen onen úsměv spokojený. Nejspokojenější byli asi praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na marách nesli. Nedali si to vzít. 2 dny byli v rozechvění a lítali z kanceláře do kanceláře. Teď šli hrdě a odměřeně pod nákladem svým, každý přesvědčen, že spočívají na něm zraky světa a že svět ten si šeptá, to jsou praktikanti stavovští. Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen 8denní nemoci zesnulého pana rady byl od jeho vdovy obdržel 20 dukátů honoráře. Celá malá strana o tom věděla. Šel teď s hlavou trochu sklopenou, jako by přemýšlel. Spokojen byl soused ostrohradský řemenář a nejbližší příbuzný páně Radův. Zaživa ho sice pan strýček zanedbával, ale teď už věděl ostrohradský, že v kšaftu je mu přišknuto 5000 zlatých a několikrát již k Sládkovi panu Kejříkovi mezi průvodem se pronesl, předsměl dobré jádro. Ostrohradský šel hned za rakví a vedle něho obtloustlý, zdravotou svítící pan Kejřík, nejlepší a nejdůvěrnější přítel neboštíkův. Zrovna za těma dvěma šli pánové Kdojek, Mužík a Homan, vesměs radové zemské účtárny, ale co dohodnosti mladší než zesnulý Šepeler. Také ti byli patrně spokojeni. A musíme s bolestí říci, že ani paní Marie Šepelerová, sedící samotna v prvním fiagru, neubránila se všeobecné spokojenosti, že jí ale bohužel ta její spokojenost z červnové nálady přímo nevyplývala. Dobrá panička ta byla ovšem ženskou a být již třetí den předmětem vřelého soucitu tolika lidí, to lechtá. Pak také štíhlému jejímu vzrůstu slušely černé smuteční šaty zrovna roztomile a vždy trochu bledoučká její tvář výjímala se v rámci černého závoje zvláště pěkně. Jediný, kdo těžce nesl smrt páně Radovu a hluboce nepříjemného dojmu se nijak zbavit i nemohl, byl Sládek, pan Kejřík, posud mládenec a jak již praveno, nejlepší a nejdůvěrnější neboštíkův přítel. Bylať mu mladá vdova již včera zřejmě vyjádřila své očekávání, že se jí teď patřičně odmění za to, že mu už za živobytí svého manžela byla tak věrná. Když k němu soused ostrohradský poprvé dnes pronesl své předsměl dobré jádro, odvětil pan Kejřík smutně, ba neměl, sice by byl vydržel díl. A pak ostrohradskému více už ani neodpovídal. Průvod pomalu došel oujezdské brány. Tenkrát ještě nebyla brána ta tak přefouknutí lehínka, jak je dnes, vinula se těžkými hradbami, dva dlouhé, křivé a temné tunely stály za sebou, pravá předmluva k hrobům zábranským. Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Kněží se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci vyzdvihli rakev, aby jí dali na vůz. A teď se to stalo. Buď že byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost, náhle rakev si jela uším koncem k zemi a víko s rachotem odskočilo. Mrtvola zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjely v nehybnou tvář mrtvého rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou vracel z nějaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem a tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími a teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše Umrlcova. To trvalo okamžik. Jak si mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil, ale podržel ji v rukou svých, prsty ho nepokojně hrály a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď vstáhl ruku a rozevřel víčko pravého Umrlcova oka.
2: No, tak co pak je to? Houkl v tom Ostrohradský. Proč pak se to nespraví? Máme tak zůstat stát?
1: Někteří mládenci vztahovali ruce.
2: Pozor!
1: Vzkříkl malý Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev.
2: Nesmysl. Vy jste blázen, hučel pan doktor Link. No kde pak je policie? Volal do toho Ostrohradský.
1: Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen Sládek Kejřík rychle přistoupil ke klidnému Heribertovi. A co se má stát? Tázal se dychtivě. Není? Opravdu není mrtev?
2: Není.
1: Je jen strnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci.
2: No kdo pak je to? Ptal se Ostrohradský.
3: I prý doktor.
2: Doktor kazí svět. Policie, policie, křičel řemenář, jimž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch 5000. Doktor kazí svět, opakovali páni radové, kdo je kamužích.
1: Ale již nesl obětovný přítel pan Kejřík s několika mládenci rakev pomalu do vedlejšího hostince u Vápenice. Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouřlivý. Pohřební vůz obracel, fiakři obraceli, pan Rada Kdojek zvolal, pojďme, vždyť se dovíme všechno, ale nikdo nevěděl, co má činit.
2: Dobře, dobře, že jdete, pane komisaři, volal Ostrohradský na přicházejícího teď policejního úředníka. Děje se tu strašná, nedovolená komedie, prznění mrtvol za bílého dne před půl Prahou.
1: A následoval komisaře dovnitř Vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku už byl Ostrohradský zase venku. Za ním komisař.
2: Rozejděte se, prosím, pravil k shromážením. Nikdo tam nesmí.
1: Doktor Heribert tvrdí najisto, že přivede pana Radu k sobě. Paní Radová chtěla z kočáru ven, ale omdlela. No, radost může někdy i usmrtit. Teď vyšel chvatně pan Kejřík a přistoupil ke kočáru, kde se paničky s omdlelou paní Radovou obírali. Doveste jí pomalu domů, doma se vzkřísí, radil. Obrátil se, skočil do fiagru a odjel, kam ho doktor Heribert poslal. Vozy se rozjeli, truchlící, rozešli. Ale oujezd byl u brány pořád pln lidí a policejní stráž musela před domem dbát pořádku. Vypravovali si v kupách nejdivnější věci. Hned jedni zlořečili doktoru Linkovi a vypravovali si o něm pomluvy, hned zas jiní posmívali se Heribertovi. Občas se objevil spěchající pan Kejřík a prohodil něco se zářícím obličejem. Máme nejlepší naději. Už jsem sám cítil puls. Ten doktor čaruje. No dýchá, volal posledně všecek u vytržení a vrhnul sebou do připraveného fiagru, aby radostnou zprávu dovezl paní Radové. Konečně pozdě na večer, již k 10. hodině, vynesli z vápenice zakrytá nosítka. Po jedné straně šel doktor Heribert a pan Kejřík, po druhé straně komisař. Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natlučeno až přes půlnoc. O ničem jiném se nemluvilo, než o vzkříšení pana Rady Šepelera a o doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimnične.
3: Ten umí víc, než co stojí v latinské kuchyni. No jak se člověk na něho podívá, tak ho hned vidí. Už jeho otec byl výborný, výborný lékař. No, to se dědí. No, ale že nechce praktikovat. Když ten by si musel stát jako nějaký dvorní rada. No, má si peníze, to je to. No a proč mu říkají doktor Kazisvět?
2: Kazisvět? Já to neslyšel. No, dnes jsem to slyšel aspoň 100krát.
1: Po 2 měsících úřadoval pan Rada Šepeler zas jako dřív. Pánbu na nebi a doktor Heribert na zemi, říkal. A jindy zas, Kejřík je diamant. Celé město mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o něm psali nejspíš po celém světě. Malá strana byla pyšná. Vypravovali se věci podivné. Baroni, hrabata, knížata hleděli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaře, ba jistý vládnoucí král mu učinil návrh přímo neslýchaný. No vůbec co nejnalehavěji ucházeli se u něho všichni takoví, z jejich smrti by bylo mnoho lidí mělo radost, ale doktor Heribert byl jako zabedněn. Ba vypravovalo se, že paní Radová mu nesla plný pytlík dukátů a že se k němu nikdy nedostala a naposled prý polil z pavlače vodou. Zas bylo vidět, že o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale neděkoval nikdy. Jako dříve kormidloval ulicemi a průsvitná, suchá jeho hlavička potřásala se bojácně jako chmíří. Nemocného nepřijal nikdy. Ale přece mu teď říkalo všeobecně doktor Kazisvět. Spadlo to jako z nebe. Již jsem ho neviděl přes 10 let. Ani nevím, žije-li. Jeho malý domek na Oujezdě stojí posud netknut. Musím se jednou poptat.

0: Noc s hvězdou.
1: Já upozorňuji, že ještě jsme nevyřídili dětské okénko, že děti musí jít spát.
2: No, bráním jim v tom?
1: No, bráníš, protože jsme nezařadili svoje hry, které pro milé děti píšeme v bezesných nocích.
2: A to by byla velikánská chyba, protože pro dnešek jsme připravili skvělé hry, které si určitě rádi zahrají i dospělí.
3: Tak nejprve je to hra na karavanu s velbloudy. Hra je vhodná pro parné dny ve městě. Asi 25 dětí a 5 velbloudů, představovaných ovšem rovněž dětmi, tvoří karavanu, která se motá pouští městem asi 4 hodiny. Samozřejmě nikdo se nesmí napít. Kdo má velkou žízeň, vylévá si zlost na velbloudech, kteří musí nést náklad ostatních. Ale mohou se za to též tu a tam napít spolní lahve pomyslného velbloudího hrbu. Konečně vůdce karavany spatří oázu, tedy předem zvolený byt jednoho z účastníků hry, jehož rodiče o tom ovšem nevědí. Karavana vpadne do oázy, bytu a vypije vše, co najde. I tatínkovu lihovinu a maminčin ocet.
1: Krásná hra. A komu by se nelíbila, tak může hrát náročnou soutěž na tátu hub. To je moje nejmilejší. Účastníci náročné hry na tátu hub se shromáždí ve 3 hodiny ráno na kraji lesa. Po signálu, nejlepší je silnej hvist, se rozběhnou po lese a tuší označují jedlé houby. Pozor! Každý hráč má pro tento účel své znaménko, například kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou hub.
2: No a milé děti, teď můžete jít klidně spát, protože v dnešním pořadu už nebudou ani vraždy, ani striptease, zkrátka o nic nepřijdete.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: chále hří.
1: Noc plná hvěz.
2: Poklona, pane kolego.
3: Mám úcta, ale...
2: A co pak je vám?
3: Ale jsem taky nesvůj celý.
2: A co pak je vám?
3: Takový rozčilen vám.
2: Ale?
3: Představte si, že by mi byli včera ukradli vůz.
2: Ale vůz, snad ne tu novou Renaultku.
3: No, znáte Renaultku, moji, co
2: no,
3: si tu rozplihlo.
2: Ano, počítejte to číslo, jaký má
3: číslo? Znáte číslo?
2: No číslo N3555.
3: Správně, N3555. Tak si představte, že já včera otevřu žurnál,
2: ano.
3: A první věc, kterou vidím, že v Golčově Jeníkově ukradli vůz číslo N3556.
2: Jež.
3: Tak si představte, kdyby ten zloděj se byl přehmát o jedno číslo, neměl jsem vozu více.
2: Ano, a představte si, kdyby se byl přehmát o dvě čísla, tak byl Vovokotrop a vůz bral někdo jiný a pak z toho mohl toho bankéře honit po kavárnách.
3: To je pravda. To je
2: no, nic si to nedějte, já vás pobveselím. Podívejte.
3: Pobveselíte?
2: Já vám řeknu jednu anekdotu. Anekdota zní, po potopě jede loď.
3: To je
2: ale
3: dobré.
2: Ne, po potopě jede loď, tedy malý snaživý hagnbeček, řečený Noe, vezl na své arše, která tedy podle úmluvy se jmenovala Archa, tedy určitou zvěřinu a to tím způsobem, že tedy měl tedy odzdola nahoru složená zvířata, dole měl veliká, pak měl menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, a nahoře byla bleška. Jednoho nedělního odpoledne, kdy Ptakopisk s Noemem čtyřručně na klarinetu, tedy zkoušeli Bachovy etídy, a tyto zvuky z dmy prolínaly a tvořili snivou náladu, slon seděl ve své malé komůrce a četl si, tak pravil Zarathustra. A jak tak čte, najednou Bůh.
3: Bůh otec.
2: Ne, Bůh zvuk.
3: Kde?
2: On si toho nevšiml na stropě. On si toho nevšiml, čte dál, najednou Bůh zvuk.
3: Po druhé.
2: Po druhé. Slon si to zase nevšiml. Najednou Bůh zvuk.
3: Po třetí.
2: Slon si toho všiml a čte dál. Bůh zvuk.
3: Po čtvrté.
2: A to vám šlo porád. A jakmile slon začal číst, Bůh zvuk. Bůh zvuk. Když to bylo po padesáté, slon otevřel dveře a zavolal Noeme. Noem přišel, protože mu na tom slonovi záleželo, to byl slon bílej. Oni ho vezli do Siámu.
3: Aha, oni ho tam potřebovali na vlajku.
2: Ne, na známky. A poslouchaj. A po každý. Bůh zvuk. 51. Bůh zvuk. 52. Bůh zvuk. 53. Bůh zvuk. 54. Bůh zvuk. 80. Bůh zvuk. 90. Bůh zvuk. 95. 96. Teď už to nemohli vydržet, tak vyrazili dveře a letěli nahoru a přijdou před ty dveře. Bůh zvuk. 199. Vracej do těch dveří. Bůh zvuk. 100.
3: A co to tam bylo, pane kolego?
2: Pane kolego, víte, co tam bylo? Stonožka se tam zouvala.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Lidé si vytvořili pojem neznámý vojín. Neznámých vojínů je ovšem dost, mnoho. A přece každý z nich, než se stal neznámým vojínem, byl někomu důvěrně znám a někým dokonce i milován. Ale pak nastaly jisté okolnosti, či lépe řečeno okolnosti velmi nejisté, a ten jeho tvář, pohyby i způsob řeči někdo znal a někdo miloval. Šel do mlhy a dýmu, mizel v neznámu nějaké rozstřílené končiny, stávaje se už provždy její částí. Padl. Třeba ho pohřbili. Třeba z něj našli jenom jeho prst. Prst, který ještě někam ukazoval. Snad směrem vlastní hlavy, směrem k srdci, směrem k domovu. Byly jich miliony. A ti, kdo zůstali, cítili něco jako povinnost vzdát jim čest, tu nejvyšší. Vytvořili si tedy pojem neznámý vojín, postavili mu náhrobky, vstýčili sloupy a kolem toho, kdo v životě byl jenom jednotkou, jen nulou, přecházejí v pozoru i generálové a v předepsaném smutku před ním postojí i hlavy států. Bylo by lepší vzdávat úctu jiným neznámým, třeba neznámému tesaři nebo neznámému oráči, zastavovat se a v úctě postávat u lidských krovů, u obdělané půdy. Uvědomovat si vždycky znovu tu slávu trámu nad příbytkem, tu slávu brást. Přijel jsem k tomu hradu v podvečer. Nebylo ještě pozdě, nebylo ještě 6 hodin, ale byl už říjen a slunce stálo těsně nad krajinou. Rovina. Rovina dodaleka, předaleka, olivové háje, temné svíce cipřišů a hlavy jednotlivých hor korunované troskami hradů. Vinice. Vinice. Tak se odtud od úplatí Papežského hradu táhnou k Avignonu a dál. Do všech stran, do všech koutů té požehnané země zvané Provence. Slunce už rychle klesalo a v jednom z výklenků zbývajícího hradního zdiva stál chlapec. Odkud? Mohl být zdejší z těchto míst, z tohoto místa, ale pokud jde o čas, byl odjinut, byl zdaleka. Měl dlouhé vlasy, červené polovysoké boty a dlouhý hedvábný šál kolem rozhaleného límce košile. Stál tu a pískal na rákosovou píšťalu. Pískal si. Pískal sám sobě a pískal vstříc slunci, které se už dotýkalo krajiny, které temně červené procházelo větvemi oliv a zalévalo krví koruny trosek na vrcholcích hor. Pískal si. Pískal si jednoduchou melodii, co může víc taková píšťalka? Co může víc takový chlapec z dob, kdy nápěvy písní byly ještě prosté? Neznámý truvér, řekl jsem si. A díval jsem se, naslouchaje té jeho písni do jeho kraje. A viděl tam ten jeho čas, čas statečných pánů, odjíždějících dodaleka za slávu boje, pro slávu ran, čas bledých paní s očima plnýma dálek, čas písní pod hradními okny. A vzpomněl jsem si na podobný pocit odjinut, úplně odjinut. Bylo to na scéně divadla, bylo to u nás. Už tenkrát jsem si bez těchto nabízejících se podobností řekl: neznámý truvér, kde se tu vzal? Odkud se tu bere? Byla to jen chvilka. Barevná světla reflektorů ho uzavřela kruhem červeně a on tu stál se svým nástrojem uprostřed chlapců, kteří hráli beat. A přece to byl on. Potulná, rozedraná duše pod hradními okny, šál kolem krku, prsty na strunách, kolem něj myrta, duby, rozmarín, křehký a něžný čas stesku v očích čekajících žen a planých růží odvahy na štítech mužů. Hrál beat. Hrál písně svého dne a v hledišti možná plakali dívenky. Plakali. Netušíce, že sem zavanulo něco prastarého. Vítr z rónských břehů, olivový vítr, vítr středověku, tramontána z Alpil, vítr cipřišů a mlínů, vítr smích a rozedraná korouhev, sám Mistral. Hlavy i srdce matoucí vítr jménem Mistral. Postujme chvíli. Postujte v nepoznaném dosud smutku, v nepoznané dosud radosti i vy, hlavy států. Tu zpívá neznámý druh.

0: hvězda.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stát,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavi

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Noc plná hvězd.
1: Jak tady tak sedíme, eventuálně stojíme, tak se nalézáme v trojrozměrném prostoru. Chápeme-li jej jako trojrozměrný vektorový prostor je zvláštním případem n rozměrného vektorového prostoru. Čili svým způsobem jsme v n rozměrném vektorovém prostoru pro n rovno 3. Tento n rozměrný vektorový prostor má exaktní definici. Přitom pro n rovno 4 a více je to prostor nám smyslově neuchopitelný. Tajemství, čirá myslitelnost. Naproti tomu neteř. Živoucí, empiricky nám daná entita. A přitom nemá dodnes, na rozdíl od n rozměrného vektorového prostoru, přesnou exaktní definici. Tedy neteř chápu jako složitý, strukturovaný, hmotný celek, který má zdroj pohybu sám v sobě. To je na ní zajímavé, ona se pohybuje, hned je zde, hned tam, těká doslova, a přitom ten zdroj pohybu je někde v ní. Nevidíme žádné přídavné zařízení, žádnou vrtuli, žádné vysokotlaké potrubí, přívod elektrického proudu, nic. Takový složitý, strukturovaný, hmotný celek se vám ovšem nevystráží přes noc v kládince. Ten musí mít své předpoklady vzniku. Ty je rovněž třeba v definici přesně vyjádřit. Já to formuluji takto. Nutnou a zároveň postačující podmínkou vzniku neteře je dvojice osob vesměs opačného pohlaví, z nichž jedna nebo druhá má být bratrem nebo sestrou. Ale pozor, nikdy ne současně. V tomto případě by vznikl mutant, který by nacházel uplatnění těžko i ve velmi vyspělé společnosti. Proto se vraťme raději k té klasické podobě neteře, jak jsem ji vymezil úvodem. Ona se nám definitoricky uchopena primárně vyjevuje jako pohyblivé těleso, které má ty známé chemické a fyzikální vlastnosti. Ona je přitažlivá směrem k zemi. V kapalinách se nerozpouští. Můžete jí máčet libovolně dlouhou dobu a zachovává svůj typický tvar. Naproti tomu, když jí budete leptat kyselinou, reaguje bouřlivě až alergicky. Za to vůči zásadám je vcelku odolná. Takovou její nejzajímavější specifickou vlastností je ovšem její buněčná stavba, o které se málo ví. Slyšíte kolikrát takové verbální nehoráznosti, jako třeba někdo se chvástá tím, že má neteř, která má buňky na sánskrt. To jsou takové ty představy, že jsou specializované buňky, které mají nějaké speciální schopnosti, jako vyšívat, nebo sánskrt, nebo krasobruslení dokonce. Buňky na krasobruslení se také používá. Tak prosím, tak tomu není. S těmi buňkami je tomu úplně jinak. Ty buňky dávají neteři tu dynamiku růstu. No a my ten růst evidujeme. Vážíme neteř, měříme neteř a odečítáme její věk. Používejte raději než nepřesného slova věk nebo stáří, mnou doporučené formulace, časová funkce věku neteře nabývá hodnoty n rovná se a za to n vždycky přiřadíme obvykle v den neteřiných narozenin další číslo řady přirozených aritmetických čísel. Pozor, proč říkám přirozených, to jsou ta celá kladná, jakmile někdo přiřadí zápornou hodnotu, zbytečně se blamuje, ku příkladu výrokem, že jeho neteř je minus 10 let, takže se hned vidí, že do toho vůbec nevidí.

s hvězdou. Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili,
že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

vybledla, ach můj ty bože, když jste si ke mně sedla na okraj lože.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Mě to mrzí, že nevystupuju s tím v televizi, protože ten pohled na mě tak zoufalej. Ale já jsem skutečně se pokusil o lyžařský sport. Byl jsem vyvezen na lanovku, lanovkou nahoru. Takhle, já jsem dostal od matky větrovku. V takovou pobráchovi menší. Že z toho. A navíc jsem měl ještě šponovky a to jsem vůbec netušil, proč šponovky od čeho nesou své jméno. Protože šponovky to mě jako připadalo, že by to mělo přiléhat na nohy. Já když jsem byl pod sizovkou, tak ještě zbytek jsem měl nahoře, to vlálo za mnou. To byly jako ty šponovky, jak se dřív nosili, jako ty skutečně jako když člověk, aby teda bylo jako vidět, že skutečně tedy má našponovací kalhoty. A já jsem takhle vyšplhal na tu sjezdovku, rozbil jsem teda ten výtah z toho, to už jsem předeslal. A teď jsem se spustil dolů. Že? A teď si představte, když se řítím takhle dolů mezi těma pádama, tak najednou vidím nade mnou laviny. Stále jakhle koukali. Teď to zjištění, teď já se otočil na ně a teď je vidím, jak oni takhle po sobě. Teď se po sobě dívají tadyhle z toho. Ta hrůza teď do sebe takhle vráže ramenem jako jo, ale ten tady už byl? Nebyl, tak za ním. Teď se valili z toho. Teď některý z nich vytahovali fotku a říká, to vůbec neznám, za ním. Teď já to mydlil z toho kopce dolů, že z toho, teď ty Kristiánovi zatáčky, no mě to bylo jen, já cestou ztratil jednu lyži, já na tý jedný, jo. Ty lidi mysleli, že jsem nějaký, že jsem, já byl jak artista na tom, skutečně, teda já přestupám, teď jsem mezi těma stromama kličkoval a říkal jsem, ztratím se jim, že ho zblbnou, jde pak oni za mnou, furt. Oni mě zasypali, já ležel úplně mraženej tadyhle v tom, teď to, a najednou představte si, o to jsou ty psi, takový ty Bernardíni, jak jsou, ty já úplně miluju, ty najednou kolem cítím takový těpání, ty rajtovali tadyhle. Teď měl jakový ty soudky na krku, jakový ty sympatický, jak mají v tom léky. Teď oni jak vždycky, jak dojde k takovýmhlemu neštěstí nějaký, oni hned se začnou o sebe třít tadyhle těma kožichama, že z toho, aby se zahřáli, teď ty kladný i ty záporný chlupy, teď se nabuděj tadyhle. Teď oni celý rozehřátý, oni vletěj do toho sněhu, teď úplně protajou k tomu nešťastníčkovi. To bylo ke mně tadyhle, že z toho, teď vytáhli jazyk tadyhle, teď na to měl jakový filcovej futrál, ten sundali tady z toho. Teď mě oblízli, jo, z toho. Nalili mi skleničku šup do hlavy, pane. Je to, neskoušejte tohle, to nikdy, to neskoušejte na malý fatře, protože tam vám pošlou takhle malinkýho pejska s takhle malým panáčkem. Ne, on má radost, že vás našel, on je odvázanej, dá si toho panáka sám a vy ho ještě na saník musíte otáhnout na boudu.

0: Noc plná hvězd.
1: Nino!
2: Hlusmi si hák!
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlusmi si hák!
1: Maskujte to!
2: He, jako hovězí, lo, jako ledvinky, u, jako undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku u.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje poklausí, a pěkně vítám.
1: Tak se posaďte,
2: děkuji, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: no, to víte. Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
1: No.
2: A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
1: Tak, jaký záležitosti?
2: Výměnička, soudruhu, výměna.
1: No tak, výměnička, bytečku.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať pambu, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte. Kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt. Přece jasné.
2: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7, no.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, čověče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak se to uhád? Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale to pak člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak. No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Když se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaké zrno zječný.
1: Z Zrno z ječní?
2: Jo.
1: A proč on chce prý z ječní?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vyříkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiši, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým schocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: dvě. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše?
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
2: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Ale směju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuji na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Ale soudruhu inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
2: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do tý ječný a máme to v oba z krku, ne?
1: Počkejte.
2: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
2: Ano, přece kvůli tý ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
2: No, co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
2: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven! Ven!
2: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.

0: Noc s hvězdou.
1: Stařeček Pagáš seděli na obrátěném tragači u šopy a pucovali flintu. Když jsem k ní došel, začali. Znal jsem dva pytláky. Jeden se jmenoval Cyril Zajíc a ten druhý Matouš Krahulec. Jednu vletěl Cyril ke Krahulcům, chytil Matouša za košul a zavrčál.
2: Viděl jsem v rubisku svinu, divočáka jak šopu. Taký kúsek v životě znepotkal. Šel jsem po ní dvakrát z vojanskej flinty, ale bylo čudenom piščání gulky, jak když se od betónu odrazí. Musí mě to kožušisko zalepené bahnem, či co, že to není možné prostřelit. Musíme na ňu vymyslet něco pevnějšího, tak kanón kdyby byl.
1: Matouš zachlopal ušima jak mula a výbafl.
2: Krůci, tu musíme dostat, lebo v chalupě kůšek masa není a ty suché erteple už nelezou krkem. A jak na ňu, ti hned poradím. Naládujem na ňu trůbku z pumpy. No já, ale čím nabít?
1: Cyril na to.
2: Nic se nestará, já ráno dojdi.
1: Sotva se rozbřesklo, Cyril už bůchal na vráta a Matouš vtahně ho pod návratí pohodil hlavu k lavce, kde už byly instrumenty naskládané vedle sebe. Železná trůbka tak zdéla hrabí, pixla střelného prachu a všelijakých zgarbů plná zem. Cyril hleděl udiveno, jak kdyby mu husí požrali ječmeň, ale Matouš ho hned probral.
2: Nečuť jak žaba zo trůb, to vezni majzu s kladivem a sekaj. Všecko, co kolem sebe vidíš, posekaj na malé kůzky. Samé drobné štáfle to musí být. Já budu probíjat džurečku do laufu a narychtu ze staré užičky panvičku na prach.
1: Všecko, co v chalupě zavazalo, Cyril sekal, až mu od majzla jízky létali. Všecky hřebíky, šrůbky, řetázek na kozu, starý mincíř, olověná trůbka a metály s Franz Josefem a Vilémem byly viribus unitis proměněné v broky.
2: Těho prachu bude málo, praví Cyril. Musíme přidělat. Do nezmletého cukru, uhelného prachu, trochu síry a těch 10 vojanských patronů otevří a prach přisyp. A ten šůrek dynamitu na trhání pařezů také potluč. Smíšáme to všecko do guče.
1: Nasýpali prachu do laufu a potom dlouho přisýpali a cvěkovali to, co měl divočák dostat přes kožuch. Kone zaleli olovem a Matouš potěžka je hotový kanón v ruce pronesl.
2: Když potom to nepůjde rypákem k zemi, tož tu flintu zežeru a jdu do kláštera.
1: Dva myslivci se rozešli s tím, že se zas večer u lesa zendu. Když se nad lesem vyvalil měsíc jak pecen, šúrali se dva stíny k dubině. Cyril nesl cosi v pytli a Matouš tahl za sebou saně na odvezení divočáka. Za chvilku byli v rubisku a prohlédali malý kůšček pola rozrýpaný divočákem. Matouš vytahl potichučky z měcha flintu, položil na saně jak gulomet, nasypali na pambičku střelného prachu na odpálení a čekali. Hlásného bylo čut z dědiny trůby 11, kdy v chábí cosi zaprašťalo a na palůšek sa vyvalila svině jak stodola. Cyril sa nahrbil jak kocůr a Matoušovi poskočil ohryzek až pod jazyk. Tak sa mu strachem rozdrcala brada, že mu škraně chlopali jak honící mu psovi, když je mu zima. Oblízl krapku potu, která mu stékla do huby a zasičál.
3: Nachystaj sirky.
1: No já, to se dobře řekne, ale jak? Lebo Cyrilovi létali prsty po škatulce a nejane ji otevřít.
3: Rožní trůbo!
1: A už se podařilo. Cyril škrkl a podpálil prach na pambičce. Ozvala se taká rana, že zvířatstvo chupaté a i pernaté v celém lesi zalézlo do důr. Z laufu vyletěl plameň a s nich se roztopil do půlky rola. Bylo čudenom hvízdoť štáfli, jak fičali luftem, Matoušovi uletěla s pátečním cugem baranica a Cyrilovi sa zrúlovali nohavice až po zadek. Potem sa z laufu vyvalil dým předkem aj zadkem a oba myslivci byli v tú ranu černí jak trúby od kamen. A potem sa dým rozešel. Ale to neměl. Lebo svinia byla s rýpákem u zemi. Ale ne, jak si myslel Matúš. Stála rozčápená jak zednícká koza. Očiska vybúlené a dívala sa tým bílým. Ocasisko už neměla zakrútený, ale trčáli jak bažantí péro. Chupiska naježené a cicúre krví tékl z rýpáka. Mosel ju škrábnúť jenom kúsek Franz Josefa, lebo šrúbek stragača, protože na mrtvú sviňu nevypadala ani trošku. Divočák vtahl luft a frkl. Cyril vypustí luft a békl.
2: Kruci Matúšu zleje, minul sas.
1: Matúš jenom potahl gati a vybřeskl.
3: Utěkaj!
1: A enom za obuma křoviska zapraščali. Svinia hépla jak jeleň a jela za něma jak cigánská búda z kopca. Cyril, který byl živější, jenom v trapu kňučál.
2: To Cyril on, mňa nech, já mám 4 děcka.
1: Zatímco Matúš drndál o pár skoků zpátky a naříkal.
2: Noženky utěkajte, noženky utěkajte, lebo vás nalíčím na hnědo.
1: Ale noženky nestačily, lebo svinia už očuchávala Matúšovi nohavice. Jeden skok, druhý, rana jak zadkem od voza, Matúš nadletěl a chytil sa haluze na dubisku, kde ostal výsad jak přibitý. Cyril upaloval k dedine jak vystřelený. Když Matúša ráno našli, museli ho odřezat aj z haluzu, lebo prsty trefené křečů nebylo možné odlúpnout. Cyrila našli zarazeného hlavu ve stohu a bez gatí. Tý měla svinia namotané na rýpáku. Tú noc oba myslivci vytlačili naposledy.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Na dosmrti navždycky.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
2: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
1: Nebo cukatura.
2: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
3: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
4: Na co?
3: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
4: Proč?
3: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
4: Kdy?
3: Až se to lano napne.
4: A lanoli nenapneli se?
3: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
4: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
3: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
4: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
3: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
4: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
3: Kotva není?
4: Kotva není. Co? Připevněna.
3: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně? Přivázaná?
4: Není.
3: Není?
4: Není.
3: Není. Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
4: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
3: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
4: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no tady není ten konec, není, no.
3: Já ho nebral, že jo?
4: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava.

0: Noc plná hvězd.
1: Drogí друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera, Selbstbedienung, Samoobsluha. Messieurs, Dames et Messieurs, chers auditeurs, une opera Samoobsluha. Opera bez ouvertury, nebo ouvertýry. Jaký máte vzdělání?
2: Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, kdo nabízí konzervy, aby byl oběd práz. Samoobsluha, samoobsluha, jen račte páni zákazníci k nám.
3: Vše, co mám, rád prodám.
2: Vše, co mám, rád prodám.
3: A co nemám, neprodám.
2: A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám.
3: Hle, zde jsou páni zákazníci, nuže rychle do prác,

0: naše splníme plán.
1: Kupujeme, kupujeme, kupujeme,

0: právě nám došla.
1: Když došla, tak to musí být.
0: Říkám, že došla, tak to být nemůže.
1: Když došla, tak to být musí.
0: Nemůže.
1: Říkal jste, že došla.
0: Došla mě torbí, jeli vosoto. Mám jen jedny nervy a ty si nenechám vzít. Lítám s nimi dolů nahoru. Ty nervy patří mě a ne socialistickému sektoru. Chápete?

0: toto heslo dávno nežije. Naše cíle jsou prémie.
1: Pane vedoucí, kde máte vejce?
2: Hle, zde jsou. Kolik jich chcete?
1: 1000.
3: Vydaho, zesíte strejce, kupuje vejce, hanebník jeden, že se nestydí, hamba mu.
1: Jen klid, soudruzi, vše vám vysvětlím.

Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my budeme brát všichni prémie.

0: Singer.
1: Co budeme dělat? Ztratil se Pešingr.
2: Pešingr.
1: Někdo ho asi ukradl.
2: Pešingr.

kam slunce chodilo spát, já na ní vzpomínám. Často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám, ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vracívám, tam vítám ne každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má

0: se obejmou.
1: Noc s hvězdou.
2: Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou, bych řekl, takový evropský primát v tom. Řada divadel má otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště.

má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil, takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nebo je to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednoho JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna, nové vodkyně v růžovém šatě, za ní dámy celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy člen JZD a ulevuje si. A že jsem napřed odříká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Řvali smíchy, brečeli, plácali se do sté. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte, uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal kličkat. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě. No, já doufám, že jestli to slyší pan Foyt, že se nezlobí, však je to spíš legrace, ale pisatel mě to napsal, tak já jsem to přečet. Tak nazdraví pana Foyta. Doufám, že nikdo zatím mezi tím si neodskočil. No, nemáme otáčivé hlediště, tak to jde. No, já myslím, že tímto uzavřeme ty dnešní hovory, že vám poděkuju za vaši trpělivost, že vám popřeju dobrou noc a naschledanou. Naschledanou.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ni také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Evropská komise se opět ukázala, opět sama sebe usvědčila, o co jí skutečně jde. Nevěříte? Tak na jednu stranu plynové zásobníky jsou naplněny v Evropské unii momentálně jen z 35%, tedy hluboko pod sezónním standardem, a norský Equinor varuje, že při pokračující blokádě Hormuzského průlivu může být situace do zimy velmi kritická. Na druhou stranu však momentální starosti šéfky Evropské komise soudružky Lejenové je boj proti sociálním sítím a to, co nejdříve, možnost blokovat přístup na platformy typu Facebook nebo TikTok, a to chce mít prý schválené už během letošního léta. Právě toto oznámila v Kadani. Návrh hovoří o pravidlech omezujících přístup na sociální sítě dětem. Brusel k tomu zřídil expertní komisi, která takzvaně zkoumá možnosti. Zkoumání možností, to je přesně to, v čem je Unie skutečně světová. Vidíme to ostatně na každém kroku tohoto temného bruselského impéria. Naopak potřeby běžných občanů spolehnout se, že v zimě nezmrznou, de facto neřeší. Aby se přitom vše stihlo, musí být technicky zásobníky plynu na 90% naplněny do října. Trh mezi tím reaguje cenami, jaké Evropa už dlouho neviděla, a průmysl bude muset zřejmě omezit spotřebu. Ale nebojme se, Brusel má přece už dlouho ten svůj jediný a správný tajný plán. Namísto stabilního plynu přejít na obnovitelné zdroje a na uhlí. Ano, dobře slyšíte, na uhlí, přesně tak se to píše. Jak se to slučuje ještě nedávno s takzvaným vědeckým poznáním, které uhlí pokládalo za škodlivý zdroj, to se neřeší. Přesně to vyzkoumali z těch svých možností. Takže si to shrňme. Děti nemají scrollovat a přistupovat na sociální sítě, aby tam náhodou nezahlédli něco škodlivého, ale že budou přitom mrznout v nevytopených bytech, Evropské komisi nevadí. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Chtěl bych být v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli,

Ze dvou slov uděláš román, nestihneš po celý den. S tebou snít v houpací židli, slyšet tě mlčet 5 minut jen. Slyšet tě mlčet 5 minut jen.

0: host. Kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.
0: Na věčnost. Kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum, víte. A keď rozmotávám klbko z piatky, ty si počiatok i koniec.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcer. Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
2: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky Mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, Mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka Mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení, ba víc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že Mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud Mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Sejdou se stěží, to je jen klama, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená, kolejnic tom gong.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou, cestou domů mi dává zelenou. Kolejnic gong gong gong gong gong gong gong gong gong zní jako zvon.

0: šel.
1: Po nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila

0: začala osmá raní.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní o vzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se, lásko, bil jako skaramůž.

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Život je.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská. Jeden švec, že si

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane řediteli, tady kolega Zítkovo vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičného odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli. Já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Moc děkujem. Totiž dneska je vyhlášený den mezinárodní poezie. Říkám to dobře? Ne? Včera byl den štěstí a dneska je den poezie. No tak ono je každý den něco. Ale když už, tak já jsem odjakživa měla ráda poezii, ať už tu býtnickou, ať už tu americkou, ale samozřejmě tu českou. A jednou jsem si četla v knížce od Vladimíra Janovice, kterýho jsem předtím neznala. A říkám si, Hrome, tahle ta báseň, ta je vlastně v tříčtvrtečním rytmu. No a takhle vznikla ta jeho Madonna z Roští, kdyby pan Janovic nás dneska poslouchal, takže ho moc zdravíme.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Velké prádlo dřít už není v modě, dnes perem pro radost.

0: vdaných dám.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: bohem má dívko z hor.
1: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.
3: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, ještě dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi nebaví.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejí.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

se nočním chladem pil, ať se na huconský šípě najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: napraví, ať se na nucom zblíží ke najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, ty najmou ptá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

slunce svit už ustupuje stínu. Sedím sám a je mi k zalknutí. Odešla jsi a už po prvním týdnu cítím, jak čas máchnul perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí, další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých šídel, co vzal jestřáb čas.

zvětším zrak a uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí. Do svých křídel, co vzal, je střáp.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: No řeknou paní Zováčková teď v těch těžkých časech. Rádio, to je jim instrument. Ale to bych jim vykládala, že tu stojíme zrovna před Outlágem, všimnou si.
2: Haló, haló. Jeho krásná skříň z ušlechtilého dřeva, s prosvětlenou a přesnou stupnicí, se jmény vysílačů, je vhodným doplňkem vašeho bytu. Rychle žhavené lampy a moderní konstrukce zaručují největší jistotu. Pohodlná a jednoduchá obsluha, jasná a věrná reprodukce, plný tón vás nikdy neunaví. Plný tón je zcela něco nového. To je skutečnost. Zpěvák před mikrofonem je zpěvákem ve vašem pokoji. Přesvědčte se. Dejte si zcela nezávazně předvěstí, poslechněte si a zkuste obsluhovat i přijímač trio koncert, gala koncert nebo držitele zlaté stuhy éteru grand koncert a jistě pak rozšíříte největší klub posluchačů Československé republiky, klub spokojených, kteří si dopřávají požitku bezvadného poslechu na výrobku domácí firmy Radiotechna na přijímači systému Telefunken.
1: Sapramente, to je asi reklama. Ale na mou věru, paní Zováčková, jako když mi to z jazyka bere, zrovna se bym to tak chtěla říct. Tuhle tu radost a spokojenost by si měl každej dopřát. Vždyť ono to už dneska není tak drahý. A vědí, paní Zováčková, vždyť ono se to dá koupit dokonce na pohodlný splátky, takže to člověka najednou tak nebolí. A nákup toho instrumentu Telefunken, to příjemný.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

se, tak povídám i no ale no, tak kde se, no. Když seš v novým kabátě, byl fešák, ježišmarja.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo lít. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš, jako když pěsi, na šoci se věsí, to za to

0: víš, jako když, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko.
1: Hedvábno hladko a připomínat herně.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné, tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Vzpomínám si na to velký

je lepší stranou zůstat stát. Dál od města činžáků i města chat. Já proti chatám nemám nic,

Náboj vzdal se bustu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot živý.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hvězda.
1: Pendelin Prouza všech zedníků král, půl města postavil a sám pod mostem spal. Když přišla do Čech zima v bílém obleku, chodil jsem se k němu často klouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr od Buchlova věje. Prouzová čeká dítě, Prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se Prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně,

odsuzuje. Každý, kdo svou zemi miluje, jeho hnusný čin odsuzuje.

budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém oblaku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jú, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Vezuvudým. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky anti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní

já slyšel kytary hrát. Hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

Ano, Prahu objevují básníci i hudební skladatelé. Říkají o ní, že je zlatá a stověžatá. Abyste vedle poznávání její krásy a historických památek měli dostatek času i na nákup dárků pro sebe i vaše blízké, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Prioru, pražských obchodních domů Kotva, Máj, Bílá labuť, Letná a Dětský dům, jejíž široká nabídka nejrůznějšího zboží uspokojí i nejnáročnější spotřebitele.

0: Nakoupit v Prioru v pražských obchodních domech znamená nakoupit dobře.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

říkejte neštěstí a osud, že vás tak tvrdě potkali. Však neříkejte, že jste jimi posud, rozumnější se nestali. Vidím horu nad jiné zvýšenou, hora ta dobře známa vám. Bujnými sady kolem obtočenou a na té hoře boží chrám. Však do chrámu branou chodí trojí a trojí vycházejí zas. Slyšte a vězte, toto psáno stojí, do srdce vložte věštby hlas. Darmo nadějí chojíte se planou, dnes budete svých psot a být. Dokavat jednou chodívati branou, nebude tvrdý český lid. Kdo z uši dostal, abys jima slyšel,

0: proč po něm nohou šlapáváš? Tisíc let ušlo, co své milé syny. Svornosti učil svatopluk. Však neproniknul dosud do hodiny moudrého slova zlatý zvuk.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

bolestně snímají ma z něj a zakrývají tvár raz mě a potom sebe, kým hledám presný tvar, sám o vodě a

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62? A sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jen skrze pěnu piva od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mívá důvod pádný býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

prodírá se dobou sichravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

nad Šumavou blesky zlověstné. Vidí skrze houští v nebi plát z kříže Panny sedmi bolestné. Otírá špínu o kabát beze svědků práva zbavený. Stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

za krásou květin i s tím se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí,

kupec na rohu maličký zapadlý krám. Čtu známá jména na hřbetech knih, v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

městě se procházívá. Je tam na rohu maličký zapadlý hračkářský krám. Ale já dnes nechci hračku ti dát, ani kočárek,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro... Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel...

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 27. května si připomínáme památku věrozvěsta Anglie, svatého Augustina z Canterbury. O Augustinově mládí nevíme téměř nic. Pravděpodobně pocházel z římské šlechtické rodiny a jako mladík vstoupil do kláštera. Stal se převorem benediktinského kláštera svatého Ondřeje v Římě, který založil mnich jménem Řehoř, pozdější papež Řehoř Veliký. Právě přátelství mezi Řehořem a Augustinem mělo dalekosáhlé dějinné následky. Řehoř totiž ještě před svým pontifikátem spatřil na římském trhu s otroky světlovlasé chlapce z anglosaského kmene Anglů a pronesl slavný výrok: to nejsou Anglové, ale andělé, non Anglii sed Angelii. Když se pak stal papežem, vybral Augustina, aby v čele asi 40 mnichů vedl dosud nebývalou misii do Anglie, kde se křesťanství v mnoha částech země dosud neuchytilo. Skupina vyrazila v červnu 596, ale již v jižní Galii se mniši zalekli zpráv o divokosti pohanů a nebezpečí plavby přes kanál La Manche a přesvědčili Augustina, aby se vrátil do Říma a požádal papeže o svolení celý podnik vzdát. Řehoř je však povzbudil a vybavil doporučujícími listy a Augustin se znovu vydal na cestu. Na jaře 597 výprava přistála na ostrově Thanet u jeho východního pobřeží Anglie. Kentský král Ethelbert, ač pohan, je přijal v Lídně. Kent byl pro misii zvolen právě proto, že Ethelbertova manželka Berta, dcera franského krále Chariberta, byla křesťanka a očekávalo se, že bude mít na svého muže jistý vliv. Král sice podezříval Augustína, že ovládá magii, a proto trval na tom, aby se setkali pod širým nebem, kde by jeho kouzla nemohla tak působit, ale Augustinova odvaha a přímočarost ho nakonec přesvědčili. Ethelbert daroval mnichům pozemek za hradbami Canterbury pro klášter i místo, na němž dnes stojí Canterburská katedrála. Augustin a jeho společníci obrátili krále na víru a do Vánoc roku 597 již více než 10 000 lidí toužilo přijmout křest. Augustin vyslal dva mnichy do Říma se zprávou o tomto mimořádném úspěchu. V roce 601 se vrátili s paliem od papeže Řehoře a s dalšími misionáři. Mezi nimiž byli i slavní svatí Melitus, Justus a Paulinus. Augustin se trpělivě řídil misijními zásadami papeže Řehoře, které byly na svou dobu pozoruhodně osvícené. Pohanské chrámy neničit, ale očistit a posvětit. Pohanské obřady a svátky proměnit v křesťanské slavnosti. Místní zvyklosti pokud možno zachovat. Ne všechno se však dařilo. Augustin se pokusil dosáhnout dohody s keltskými biskupy z dřívější christianizace, kteří byli anglosaskou invazí zatlačeni na západ a na sever, ale ti odmítli opustit své tradice ohledně křtu a datování Velikonoc a spolupracovat s ním. Přesto Augustin v Canterbury založil svůj arcibiskupský stolec, vybudoval kostel a klášter a s rozšiřující se vírou vznikla další biskupství v Londýně a Rochesteru. Augustin také založil školu pro výchovu anglosaských kněží a misionářů a zajistil vysvěcení svého nástupce Vavřince z Canterbury. Augustin i Řehoř Veliký zemřeli roku 604. Ačkoliv se Augustinovi nepodařilo vyřešit spory s keltskými biskupy, dal křesťanské víře mezi anglosasy pevný základ. Canterbury zůstalo po staletí hlavním stolcem anglického katolicismu. Omezený úspěch, jehož Augustin dosáhl za pouhých 8 let svého působení, nakonec přinesl plody dlouho po jeho smrti, v plném obrácení Anglie na víru. Právě mu proto náleží titul apoštol Anglie. Bože, ty jsi přivedl kázáním svatého biskupa Augustina lid Anglie ke světlu evangelia. Prosíme tě, dej, ať příklad jeho apoštolského úsilí přináší v tvé církvi trvalý užitek. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

ještě včera, říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

se vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Praktická sukně s pěknou halenkou nebo svetrem je vhodným oblečením do práce i společnosti. Rovněž tak vlněné, hedvábné i silonové šaty, pěkného střihu i kvality vám budou slušet.
2: Dobře ušitý oblek, kalhoty i pracovní oděvy ocení každý muž. Také dámské i pánské kabáty různých střihů a velikostí uspokojí i nejnáročnější.
1: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan.

pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký žev. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály. Koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

vracej se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jinak.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme.

0: Jackson!
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

kuse. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť jsem přijde.

kytarou, kytarou. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

pravda život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to s

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru,

Napij se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech. Pak mi zmiz očí a tiše plakej. Pak třeba zpívej a pak toho nech.

jim tak 20 jar. Šli ve dvou polukách ke vsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav

0: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

0: tak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhly a soši

Ter se zvoní, zvoní jako popelá. Laskat nelze-li laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje. Aj, ty

uhlamalo pro fabriky, pro socialismus, to by mohl nás chachar Truman přes pasu ryby znuť. Jajaja bylo malo, to co bude zase, na ostrasku budem rubať jako na tom.

0: se schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé

0: Padesátky o páté.
1: Slyšíš toho skřivánka?
2: Slyším.
1: Skřivánek jako u nás v Čechách.
2: Jako nad Zlatou stokou.

tluče tvoje srdce, Kristýnko, tobě samo nebe slétlo do lící. Jak jsi krásná, moje Kristýnko, jak

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď,

Ptáci zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po nocích přespává. Praha je zlatá loď,

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: se.
1: Kucej na basu, Solvě.
2: To si radši zaspíváme.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral 3x denně 10 kapek ve vlažné vodě.
0: V bezpečí stanice Hvězda.
2: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi,

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

To bylo ještě za dávných časů, co na jednom panství v Čechách panoval kníže Vlasimil. Panáček, jak má být, podaní si knížete Vlasimila chválili, jak je hodný, a taky páni z okolí ho chovali v úctě. Vždyť nebylo chvíle, aby si k němu některý nešel vypůjčit rozum. A tak si kníže na svém panství žil od radosti k radosti a nic mu nescházelo. Ale já už jsem na světě dlouho a jedno vím. Sluníčko svítí, hned je tu stín. Z ničeho nic se začal kníže trápit, žádný by neuhád proč. Na pusu si dal zámek, klíček asi zahodil. Za dne si z něho slůvka nevypáčil, v noci ho tlačila můra. Inu to víte, kdo měl srdce, ten politoval, kdo hlavu, ten přemýšlel. Čím jenom knížete rozveselit? U sousedních pánů je veselo, veliké hody, vínečka, kam se podíváš, od medoviny až sladko. V sále jsou schystané panenky k tancování.

0: Ale kníže na panenky se sotva podíval, ani s jedinou netancoval, tak mu bylo těžko. Ale že si tu a tam aspoň medoviny líznul, k půlnoci se mu jazyk přece rozvázal.
1: Pravda, že se trápím, Šašku. Však je i proco. Vždyť se chci oženit. A to není jen tak. 10 nocí jsem nespal, s měsícem se radil. Hvězdiček jsem se neptal, měsíc mi neporadil. Takovou nevěstu, jakou já bych chtěl, takovou byste marně hledali. Nožičky, aby měla jak strunky na vodě, tělo jak vrbový proutek.
0: Taková nevěsta, že by se pro tebe, kníže, nenašla? Nožičky jako strunky na vodě, tělo jak vrbový proutek, takových u nás je. Přivedem panenky a ty si vybereš.
1: Nadarmo byste mi panenky vodili. Botičky by si prošlapali, jak bych je domů posílal pěšky. Šašku, ta moje musí mít také zlaté vlasy. A co pí jako klasy?
0: Tak, a bylo to venku. Musí mít zlaté vlasy, co pí jak klasy. Jiná, ať kníže ti na oči nechodí. Domlouvali páni vlasy Milovi, všelijak rozumařili, všechno to bylo na nic. Co už se v srdci jednou usadí, to hlavou nevyženeš. To se rozumí, jen se panenky v Čechách dověděli, že se chce kníže vlasy Mil ženit, jako když perličky ze šňůrky pustíš. Závojičky si vzali a cupity, cupity na panství. Třeba se kníže na vlásky nepodívá. Jenomže, ouvej, kníže se podíval a všechny je s ostudou poslal domů. Inu podvádět se nemá. Na panství knížete Vlasimila sloužila jedna panenka. Joj, hezoučka, až jí bylo na práci škoda. Ona měla knížete tu zráda, ale především jí to tajila. Od rána do večera pilně pracovala, ale potom, když nebylo co dělat, och, to na knížete myslela a velice plakala.
2: Ať si mám nožičky jak strunky na vodě, ať si mám tělo jak vrbový proutek, co platno, když zlaté vlásky chybí. Bohatší panenky kníže vyhnal, na služku by se ani nepodíval.

0: Jednou, když se zase tak trápila, vzala čbáneček, že půjde do lesa na jahody. Jenomže Božínku, v lese se panence zas slzy spustily, jahůdky se jí zemžily a ani jedinou chudinka nenašla. Už si vybírala, kterou cestou domů, když v tom vedle z podmechu začaly lítat jiskry. Trs, trs. Někdo tam křesal o kamínky. Vidět ho nebylo.
1: Křísnu o kamínek, zažehnu ohýnek. Ať už to klokotá. Kliknu na kolínko, fouknu na polínko. Fiu, bude dobrota.
0: V tom ohýnek zasvítil a u ohýnku dědeček jako špuntíček. Zrovna si na ten ohýnek něco stavěl. Pak ten trpajzlíček sebral kus jehličí a už jim v misce motá jako měchačkou.
1: Vaří se kašička, bude jak obláček, nevyživá dušička, že jsem kulfáček.
2: Hobolka, co brečíš? Hobolka, pojď blíž, což je tak stojíš? Když nevěříš na ďábla, tak čeho se bojíš?
3: To já teď pořád pláču, však mám taky proč. Kníže má rád vlásky zlaté, já je mám celé uhlovaté.
2: A co by ne?
3: Když já toho knížete miluju.
2: Fiu.
3: Jenomže, když nemám zlaté vlasy, co by jak klasy, na nic mi taková láska není. Se mnou se nikdy neožení.
2: Hobolka, nebreť! Moldánky, nemoldánky, namoč si cop do studánky, vlásky ti zezlátnou na ovíšek. Dneska si sluštička, zítra už kněžnička. Fiu, snadná pomoc.
0: Dvakrát to kulfáček povědět nemusel. Panenka skočila ke studánce, co pánek si tam vykoupala. A že to byla studánka kouzelná, hned jí vlásky zezlátly. A panenka se radovala.

0: vedlo. Však nebýt Kulfáčka, tak se nepovedlo. Raduj se, srdíčko, zas buď vrchovaté. Byly vlásky černé, teď jsou zlaté.
1: Fiu, tyhle panenky hned brečí, hned se smějou. Já mám rád, když jsou pěkně potichu.
0: Čím pak ale já se ti, Kulfáčku, odvděčím?
1: Jo, je nech být. Dneska jsi sluštička, zítra už kněžnička. Čas poplíne, dobře ti bude. Na Kulfáčka nevzpomeneš. Ale za 7 let se ti ukážu a ty mě musíš pozdravit.
0: To víš, že pozdravím. A jak ti to povím?
1: Musíš mi hezky říct dobrý den, Kulfáčku.
0: I vždyť to je jako nic. Dobrý den, Kulfáčku.
1: Ale když neřekneš, jestli zapomeneš, tak si tě, fiu, kníže, nekníže, odnesu z panství rovnou do lesa.
0: Ale, Kulfáčku, jak pak ty bys mě mohl odnést? Vždyť máš ručičky jako nitky.
1: Je nech být. Však já bych si tě udělal malinkou.
2: Ale panenka na Kulfáčka nedala. Jen se pořád smála, no a že prý až Kulfáček přijde za těch 7 let, tak ho pozdravit jistě nezapomene. A už honem běžela, aby byla z lesa zas na panství. Ještě si ani pořádně nevydechla, popadla smetáček a fik, fik, už metla práh knížecího pokoje. To, aby si jí vlasy mil, musel všimnout. A taky, že jo. Kníže Vlasimil se po panence otočil, dívá se, dívá, něco se mu asi zdá. Panenka měla šáteček napevno uvázaný, ale jak byla při práci horlivá, jeden vlásek jí přece vyklouznul. A ten vlásek svítil na mou duši jak sluníčko. Kníže ti srdce bouchlo jako zvon.
3: Dívám se na tebe, panenko, vynadívat se nemůžu. Tak jsi sladká. Nožičky máš jako strunky na vodě. Tělo jak vrbový proutek. Ještě kdybych ti směl sundat šáteček, abych se podíval, jaké máš vlásky.
2: Panenka na to ani nemukla, jen jaký kníže ten šáteček rozvazoval, zavřela oči. Vždyť se od štěstí celá točila.
3: Zlaté vlásky, panenko moje, jestli pak bys mě chtěla za muže.
0: Což o to, chtěla?
3: Jen jestli mě budeš mít aspoň trochu ráda.
0: Ach, Vlasimile, vždyť já si tě vyhlížela už z kolíbky.
2: A byla svatba. Všechny zvony v Čechách se rozhoupaly a kněžna s knížetem, jej, ti se měli rádi, oka ze sebe nespustili. Vlasimil moudře vládl, lidi si ho chválili a kněžna se o něho s láskou starala. A tak jim léta ubíhala jako po bystřince. Jenomže, ouvej, zrovna se jim krátil 7. rok, a tu si Vlasimil všiml, že kněžna je nějaká dosmutna zadívaná. Všelijak se jí vyptával, co by pomohlo, ale kněžna neřekla ani slůvko. Jen se na Vlasimila smutně dívala, ale co by jí scházelo, tomu nepověděla. Ležel jí na srdci ten trpajzlíček z lesa, co jí ke zlatým copánkům tajně pomohl a co se měl už brzy přijít ukázat. Ona už dávno zapomněla, jakže se jmenoval, pozdravit ho neuměla a teď se tuze bála, že si jí udělá malinkou a odnese. Když Vlasimil poznal, že už asi kněžnu slovem neutěší, osedlal si koně a vě, rozjel se do lesa. Třeba tam najde něco pěkného, co by kněžnu potěšilo. Přijel na mítinku, koně uvázal ke stromu a začal hledat v trávě. Dívá se, dívá, v tom vedle spod mechu začaly lítat jiskry.
1: Křísnu o kamínek, zažehnu ohýnek, ať už to klokotá, kliknu na kolínko, fouknu na polínko. Fiu, bude dobrota.
2: V tom plamínek mžiknul a u ohýnku dědeček jako špuntíček zrovna na ohýnek něco strkal.
1: Už kypí zrnku pěnička, peče se koláček. Dávno neví kněžnička, že jsem kulfáček.
2: Když to kníže uslyšel, smál se, až jehličí padalo, a honem domů ujížděl. Však ona se kněžna taky zasměje. Seděla chudinka zrovna u kamen a hlídala koláč, co pekla pro vlasy Mila, aby si pochutnal.
3: Už kypí z hrnku pěnička, peče se koláček. Dávno neví kněžnička, že jsem kulfáček.
2: A bylo radosti a smíchu. Kulfáček byl zas na světě, kněžna se Vlasimilovi se vším svěřila a už se nebála. Však bylo namále. Hned z rána skřípla na panství vrátka a než se kněžna nadála, už jí to u botiček písklo.
1: Hobholka, co stojíš? Čeho se bojíš? Když nevěříš na ďáblata, proč pak nepozdravíš?
0: I vždyť jsem se k tomu zrovinka chystala. Dobrý den, kulfáčku.
1: Hobholka, máš štěstí. Udělal bych si tě malinkou. Do lesa odnesl. Fiu, zle by ti bylo.
0: Ať by bylo jak chce, tady je mi dobře. A teď jdi s pánem Bohem, kulfáčku.
2: Kulfáček se otočil, jak tři ďáblata zasmrděl, fiu, a byl pryč. To asi jak mu kněžna řekla to s pánem Bohem. Brzy na to dala kněžna Vlasimilovi děťátko. Taková růžová holčička to byla. Ale když on kníže Vlasimil si tolik přál synáčka, a tak mu dala i synáčka, a pak dlouho a šťastně žili.

dám dnes hlavu svou, a proč bych se bál? Dál zbraň pevnou rukou držím, i tu ve spánku mám, v palbě rychle nemeškám.

0: a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál. Sedmdesátky.

pozor, ať po vás neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělil národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

večer vždy, když končí den a slunce za obzor jde spát, ukládaj se lidé se svým snem o lásce, nechají si zdát. Vločky se perlí.

Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod,

Rozestláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já, snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní pas.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky. Bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu

0: nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Je 9. Večer se mění v noc.
2: Stanice Hvězda.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 31.
2: Týdny utíkají a boj proti zázraku řádí nerozhodně dál. Nudné úřadovny lurdského městečka se proměnily v kancelář generálního štábu, kde se den co den kují plány proti nepřítelkyni v jeskyni Masabiel, která ač sama odcestovala každé ráno a každý večer, vysílá svůj rozrušený lid do boje. V nemurských kasárnách museli ubytovat 3 další brigády četníků, protože Delangle a jeho lidé už dávno nemohou zastat tolik služeb. Každé 2 hodiny rukuje nová stráž před jeskyni, která je teď odříznuta od světa nejen několika latěmi, nýbrž celým souvislým prkeným plotem. Kdyby se teď dáma zjevila ve výklenku, byla by zajatkyní. Přesně takovou představu, že totiž četnictvo nebešťanku přinášející požehnání rouhavě uvěznilo, má i rozhořčený pyrenejský lid. Je pro něj věcí cti, aby ji vždy znovu osvobozoval, ať už lstí či násilím. Pro četníky není tato týdny trvající noční služba, jejíž důvod jim ostatně připadá pobuřlivě nesmyslný, žádná maličkost. Nejtěžší dozorčí služby připadají na malého Kaleta. Má zabránit, aby se pilo z pramene, který si už dávno probojoval volný běh k potoku. Ale sotva se Kale poodvrátí, už někdo připosedá k nádrži a nabírá vodu. Četník se vrhne na viníka a sepíše s ním trestní protokol. 5 franků činí pokuta za tento přestupek. Kdo může zaplatit, musí zaplatit hotově. Kdo zaplatit nemůže, tomu se částka strhne s příští mzdy. Některý den musí Kale sepsat až 30 i víc trestních protokolů. Když se přestupku dopustí několik osob zároveň, vybírá se pokuta nejen od každého jednotlivce, nýbrž navíc ještě i jakýsi paušál od celé skupiny. Obec má z toho pěkný příjem, myslí si zlobně Kale. A já mám houbec. Jediný mocipán, který se s neumenšenou důstojností a v znamenité nervové kondici všude ukazuje, je původce tohoto úspěšného státnického činu, Lakadé. Potají se směje neklidu státních autorit. Nemají pravý cíl. To je ono. On má pravý cíl. Brzy už nechá bombu vybuchnout. Vodu už zkouší slavný Filol. Jakmile jednou vyřkne vysoká věda své slovo pravdy, jakmile úsudek malého lékárníka nejen potvrdí, ale ještě rozšíří a prohloubí, bude dosaženo vítězství nad jiné očekávaného. O tomto vítězství Lakadé ani na okamžik nepochybuje. Jako spásný blesk udeří to vědecké dobrozdání do francouzské veřejnosti a navždy objasní a zodpoví otázku masabielskou. Potom se už jen musí sejít komise nejproslulejších lékařů a vychrlit natrpící a nevědomostí spoutané lidstvo entuziastické cizí výrazy jako chlorid, karbonát, kalcium, magnezium a především fosfor. Svou smělou myšlenku vyjevil Lakadé v tajné schůzi již poštmistru Kaznávovi a kavárníku Diranovi. V Lurdech se postaví nejen veliký hotel, nýbrž i velkolepé kasíno, pokud možno s řeckými sloupy uprostřed pěstěného lázeňského parku na břehu Gavy. A v masabielské jeskyni budou za zvuku veselých valčíků a kankánů lázeňské kapely nabízet nejhezčí dívky z Lurd vznešeným pacientům vodu v roztomile pomalovaných pohárech. Lakadé v představě už vidí, jak ti zámožní lázeňští hosté přijíždějí, a to vlakem, jehož dlouhé pískání probudí k životu jistě i ta nejospalejší pyrenejská údolí.

Bernadeta pracuje doma. Bernadeta chodí do školy. Bernadeta čeká. Bernadeta trpělivě čeká. Na velikonoční pondělí prožila s dámou nejhlubší společenství, jaké jí od počátku bylo dopřáno. Ten den jen stěží našla, zmítajíc se úžasem nad cizotou světa, cestu zpátky do života. Teď Bernadeta ví, že dáma s ní neskoncovala, že v jejím posledním pozdravu byl příslib shledání. A to je vše, o čem Bernadeta sní. Jako člověk hluboce milující nepopřává místa myšlence na vzdálenější budoucnost. Její naděje, že společenství s dámou potrvá až do smrti, nebylo ničím vyvráceno. Zdá se jí docela přirozené, že se mezery mezi jednotlivými shledáními budou prodlužovat. Dáma přece musí řešit v širém světě tolik úkolů a Bernadeta jí nemůže nic nabídnout. O tom, kde se budoucí setkání uskuteční, zda v jeskyni či někde jinde, Bernadeta nepřemýšlí. Zná teď už příliš dobře zvláštní osobitost dámy a nebojí se, že by četníci a několik prken mohlo pro její vůli znamenat vážnou překážku. Dáma si Bernadetu zavolá, dáma si ji najde. Lhostejno kdy. Uplyne duben, máj i červen. Boj, který rozpoutala, sleduje Bernadeta naprosto netečně. Ani se vlastně nedá říci, že je jí lhostejný. Jakoby pro ní neexistoval. Nerozumí mu. Nechápe jej. Dívá se na něj jako rozespalé dítě. Důležité je, aby ji státní návladní, soud a komisař nechali na pokoji. Její uši zůstávají hluché ke každodenním výkřikům přívrženců. O Bernadeto, o ty vyvolená, ty divotvůrkyně! Bernadeta, až je to k nevíře, nechápe, co ta slova znamenají. Připadá jí, že lidé blázní. Není si vědoma žádného zázraku. Dáma řekla, napijte se z pramene, umýjte se. Bernadeta splnila rozkaz. To je všechno. Jaký pak zázrak? Dáma prostě věděla, kde pramen pod zemí běží. Ale Bernadeta se o tom všem nikomu ani slovem nezmiňuje. A když o tom někdo začne mluvit, maminka nebo Marie, Bernadeta se pokaždé sebere a beze slova odejde. Lidé Subirusově dceři život dost strpčují. Do kašotu přicházejí zvědavci z celého světa. Zvědavci, kteří se jí nejapně a protivně vyptávají. Bernadeta se skrývá, jak může. Ale její pyšní sousedé, všichni ti Sažuovi, Urosovi, Buorcovi, Ravalovi a v neposlední řadě i Piguno, je skoro pokaždé vytáhnou z úkrytu, aby se s ní mohli chlubit. Musí s cizinci mluvit, musí jim odpovídat. Způsob, jakým to dělá, vyvolává živé zklamání. Bernadeta si osvojila jakýsi neducha přítomný, jednotvárný tón, kterým odhrkává svou příhodu, jako by se jí netýkala. Jako by byla nucena přednášet někde na jarmarku nějakou dávnou krvavou historii. Za touto monotónností však skrývá svůj stud. Návštěvníci tajně znovu a znovu nabízejí rodičům peníze. Bernadeta má co dělat, aby na rodinu dohlédla, aby ne-li rodiče, tedy alespoň některý z bratříčků, neprojevil slabost. Je to jediný bod, v němž netečná Bernadeta nezná žerty. Propast mezi ní a rodinou se den ode dne prohlubuje. Matka, sourozenci, všichni pociťují před Bernadetou cosi jako strach. Příšerná jim připadá tato příslušnice rodiny, pěstující nedovolené styky s nebesy. František Subiru podruhé už svůj slib neobnovil. Když ví, že u Baboa není zrovna přeplněno, odkrádá se tam a potom někde v koutě mlčky a tupě dumá. Nouzi už nemá, Kaznáv ho najel trvale a zvýšil mu mzdu. Luisa Subirusová je nevrlá a svárlivá. Slávě svého zázračného dítěte už přivykla. Ale slavné únorové dny vysokého lesku jsou ty tam. Teď mají dceru vizionářku.
Tu a tam se Bernadeta s tajenou něhou přiblíží k matce. Chce se jí položit hlavu mamince do klína, jako v onu první bezesnou noc 11. února. Ale Luizino srdce se v takových chvílích proti vlastní vůli vždycky zatvrdí. Luisa dělá, že nevidí, ale když pak jde za pár minut pro vodu nebo k řece máchat prádlo, cítí se strašně nešťastná a nedovede potlačit slzy, které se jí derou do očí. Nejhorší je to ve škole. Jana Abadijová a ostatní dívky projevují při styku s Bernadetou strašnou křečovitost a zacházejí s ní způsobem nepřirozeně smíšeným z bázlivé uctivosti a posměchu. Sousedky v lavici od ní stydlivě odsedají. Ani jedna ze spolužaček s ní nemluví. O přestávkách se Bernadeta se svým bílým váčkem prochází po chodbě sama. A pro učitelku, jakoby Bernadeta už vůbec neexistovala. Ani do prázdného prostoru zkoušek ji už nevolá. Stokrát víc než všechny kněze dohromady rozhorčuje řeholnici Vozusovou to pohanské počínání nízkého lidu, který běhá za nějakým darebným dítětem jen proto, že to dítě předstírá vidění jakési elegantní módní víly, která nemá jediný společný rys s panou Marií. Při pomyšlení na Bernadetu se v dceři generála všechno vzpouzí. Není stop přiznat extázím a pohanskému vyprávění těch horalů zamák ceny. Řeholnice Vozusová spatřuje v té celé komedii jen škodolibou revoluci spodních sil, až dosud blahodárně spoutaných, ohrožujících teď přímou cestou pravou víru a pravou zbožnost. Proto, když nastane čas, jen velmi odměřeně řekne Bernadetě: Bernadeto Subirusová, na rozkaz pana faráře půjdeš ke stolu páně. Za těmi suchými slovy je však slyšet: dostává se ti tím milosti a milosrdenství, ale nepráva. Tak Bernadetě strpčí i andělský chléb.

0: Škola končí jako všude ve Francii 15. července. O den později, k večeru, stíny už se dlouží, sedí Bernadetta na malé loučce u potoka Lapaka, v místě ležícím na opačné straně, než je Massabielle. Bernadetta si od té doby, co nechodí k jeskyni, oblíbila toto místečko. Je zde velmi ticho pod prastarými duby. Ze vzdáleného zářezu údolí vyrůstá k nehybnému nebi modrobílé temeno Pyreneí, Pic di Midi. Bernadetta má teď spoustu času k dodatečnému přemítání a prociťování. Toto přemítání a prociťování krouží pořád jen kolem jediného slova. Kdy? Svatý Petr v Lurdech počne odbíjet 6:45. A dřív, než jeho osamělé údery dozní, zná Bernadetta na své věčné kdy odpověď. Ta odpověď zní teď. Toto teď je zasazeno do jakési těžké, hutné slavnostnosti. Bernadetta, jako ještě nikdy, se cítí najednou rozpolcena mezi takřka necitnou tělesnost a jakýsi suverénní popud. Tento popud, tak výlučný, ji rázem postaví na nohy. Rozběhne se oznámit teď Lysile, co se s ní děje. Cestou si to rozmyslí. Ne, dnes nechce mít u sebe nikoho. Chce být se svou dámou sama, docela sama. Nezabrání však tomu, aby si lidé nepovšimli jejího úprku. A už jsou jí někteří v patách, zatímco jiní roznášejí honem dům od domu novinu Bernadetta jde k jeskyni. Bernadetta neví, proč nevolí kratší lesní stezku a proč utíká po cestě, kterou šla onoho 11. února s Marií a Janou Abadíovou podél potoka Savy přes Nikolovu mlýnskou lávku a ostrov Šale až Klouce. Na druhém břehu před Massabielle brousí strážníci Kale a Pejí. Sotva zahlédnou Bernadettu a houf lidí ženoucích se za ní, přirazí pušky k nohám a zaujmou bojový postoj. Bernadetta se však nechystá přebrodit potok. Klesne na kolena přesně na témže místě jako tenkrát, před časem dnes už tak nepředstavitelně dávném. Za přísahajícím posuňkem prosí své průvodce, aby se k ní nepřibližovali. Houf, který nepřetržitě vzrůstá, matka, sestry, tety, Nikolovi již také přispěchali, utvoří za ní široký, úctivý půlkruh. Ženy zažíhají svíce. Ale co zmůže prostý plamen svíčky v tom nesmírném západu slunce, který v tu chvíli burácí údolím Gavy? Gava je ohnivě vřelým proudem lávy. Zdá se, že purpurové vrcholky na kraji světa se rozplývají jako vosk. I vnitřek jeskyně, teď až do poloviny zabedněný novou stěnou sprken, plane v zapadajícím slunci. Nebo je to snad jiný oheň, co tam plane? Klečící Bernadetta vidí jen nejhořejší část skalního výklenku, křivku lomeného oblouku. Četníci se už postarali, aby nová zjevení znemožnili i na dálku. Ale právě spod oblouku výklenku se dere hustý proud zlatého světla. A támhle? Co se to tam hýbá bílého? Není to svatební závoj dámy? Ano, určitě. Dáma stojí v jeskyni, i když ji Bernadetta nemůže vidět. O, jak málo snová, jak skutečná je dáma, stačí-li několik prken, aby jí nebylo vidět jako kterékoliv jiné tělo. Bernadetta se bezradně rozhlíží. Co počít, aby našla místo, odkud by dámu viděla? A jak se rozhlíží, její pohled se na vteřinu zastaví na břehu řeky, pár kroků od místa, kde se do ní vlévá potok. Bernadetta se poodvrátí, znovu se tam zadívá, přimhouří oči? To není možné. Počne si mnout oči jako tehdy. Najednou zbledne jako křída. Kůže v obličeji se napne. Zřítelnice se rozšíří. Tam stojí, zvolá Bernadetta. Ano, tam! Tři škrcené hlasy žen daleko vzadu opakují její výkřik. Tam stojí, ano, tam! Dáma stojí před jeskyní blízko břehu řeky. Stráže ji nevidí, ačkoliv Bernadetu okamžitě zachvátí smrtelný strach, aby se k ní Kale nebo Peji nepřiblížili. Ale muži naštěstí ustupují na druhou stranu jeskyně, aby měli ty nebezpečné ženské lépe na očích a mohli jim lehčeji zabránit pít z pramene. Dáma však poprvé stojí svýma neopotřebovanýma voskovýma nohama na zemi. Růže na jejich nohou se třpití. Dáma je více než kdy jindy dáma z 11. února. Mladičké stvoření, vznášivá, něžná panenská bytost. Ve slavném dvojtýdnu, kdy Bernadetu den co den povolávala k jeskyni, byla dáma plná plánů a tajných záměrů. Potřebovala Bernadetu, aby zašla k faráři, požádala o kapli a o procesí, vyhrabala ze země pramen. Dnes je to jiné. Dáma už neskrývá v srdci žádnou záměrnost, která by společnou osamělost lásky o něco obírala. Teprve dnes se s plnou a nedílnou láskou obrací k obšťastňované dívce. Ještě nikdy nepovíval svatební závoj tak živě ve větru, ještě nikdy se hnědé kučery nedraly tak volně spod obruby závoje. Ještě nikdy nebyly oči křišťálovější a modřejší, pootevřená ústa rozkošněji vykroužena. Ještě nikdy se bílá látka šatů a modř pásu nezdály tak mámivě tajemné jako dnes, kdy je zbarvuje žár zapadajícího slunce. Její úsměv není milostivý, nýbrž kamarádský. Bernadeta pomalu rozevře paže a zvolna je spustí. Potom, aniž z dámy odvrací oči, sáhne do svého váčku pro růženec. Ale dáma sotva znatelně zavrtí hlavou. Růženec se budete ještě stokrát modlit, jako by říkala. Dnes by i modlitba byla plýtváním. Nadešel čas dívat se a jen dívat. Bernadeta chce svým srdcem cosi zakoktat. Dáma položí rozmyslně prst na ústa. Znamená to, mlčte. Co byste mi mohla říci, abych to nevěděla? Ani já už vám nemám co zvěstovat. Bernadeta však není sto ukrotit tu hroznou otázku, která jí navzdory všemu mlčky vyvře ze srdce. Ach, madam, je to naposled? Je to opravdu naposled? Dáma, která té otázce přesně rozumí, neodpoví ani mlčky. Jen se usměje, ještě lehčeji, radostněji, povzbudivěji, přátelštěji. A tento úsměv znamená, naposled je slovo, které my neznáme. Zajisté, rozloučíme se dnes na delší čas, ale já zůstanu ve světě a vy zůstanete ve světě. Dáma udělá třetí pohyb. Velmi zvolna přejede bledými prsty podél své postavy od hrudi až k pasu. Ještě jsem tu, jako by říkala. Tu Bernadeta zapomene na svou úzkostnou otázku a pohrouží se v zírání, v jaké se nepohroužila dosud nikdy. Zírá neuvědoměle s nepochopitelným vypětím nervů, jako by chtěla všechny zásobárny své duše zaplnit pohledem, který se jí teď naskýtá, jako by musela dosud viditelným obrazem dámy zaplnit každé zákoutí sebe samé, prohubené časy od této chvíle až do okamžiku smrti. Bernadeta totiž ví, to je rozloučení. I dáma však dnes dává všecko. Nabízí se, přináší se jí darem v nepřetržitých vlnách přibližování až po hranice možnosti. Dávno už nastal soumrak. Krok za krokem se blíží noc. Bohatě hvězdnaté červencové nebe se zvolna odhaluje. Světlo svíček za Bernadettinými zády se všeru víc a víc uplatňuje a stemňuje svět před jejíma očima. Dáma dosud neodešla. Z dobře uvážené něžnosti srdce zvolila právě tuto chvíli, kdy odchod světla pohlcuje i její vlastní odchod. Nechce Bernadettu opustit jako jindy. Nechce však také prohloubit dívčino vytržení a odkrást se od ní tajně. Chce se vzdušně a bez tíže odtud vznést a zanechat po sobě co možná nejméně bolesti. Když Bernadetta už stěží, co rozeznává a postava dámy je pouze neurčitou září, dáma vykročí. Jde zvolna, velmi zvolna, aniž se od dívky odvrací. Zdá se, že zdvihá ruku a že své vyvolené kine tak, jak si obyčejně kinou lidé, když se loučí. Také Bernadetta zvedne jednu chvíli ruku. Nemá však sílu zamávat. Upřeně zírá do noci. Je ten jas tam na břehu řeky ještě dáma? Nebo už to není ona? Přibývá hvězd. Snad se zažíhají z radosti nad příchodem své královny. Má Bernadetta hledět k hvězdám? Upírá i nadále oči do tmy, tam, kde se rozplynula poslední bělavá zář. Ještě několik minut se trvá Bernadetta na kolenou. Pak se vrávoravě zvedne a pokročí k hustě natlačenému zástupu svící. Ach, jaká to daleká cesta. Bernadetta jde a jde, druzí jí jdou vstříc a přece se s nimi nesetkává. Konečně stane před nimi a spatří jejich tváře ozářené plápolem ohně. Tvář matky, která jí přehazuje kapulet, protože se ochladilo. Přísnou tvář tety Bernardy, která neprodleně začíná s otázkami. Bodrou tvář mlináře Antonína, který se jí spytavě dívá do očí. Ještě je všechny poznává. Poznává i dobře známé hlasy, které se jí opřekot vyptávají dychtivé zajímavých zpráv o dámě. Bernadetta napodobuje gesto dámy, zvolna položí ukazováček na rty. Potom se zcela znenadání skácí. Padá domdlob ne jako ta, která sama upadla. Nýbrž jako ta, kterou nechali upadnout.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 32.
0: Lidé zpočátku pokládají Bernadettinu mdlobu za zvlášť hluboký stav vytržení, jaký všichni znají už z dřívějška. Proto o ní nemá nikdo nějaké větší obavy. Teprve když Bernadetta po dlouhé době v matčině klíně otevře oči a do obličeje skřiveného nedostatkem dechu se jí nevrací barva, jak se to stávalo jindy, matka Subirusová vykřikne. Záchvat dušnosti se vystupňuje v těžký záchvat srdečního astmatu. Dívčin obličej je synalý, široce rozevřené oči těkají v prázdnu o pomoc. Je strach, že se dívka zadusí. Po čtvrt hodině záchvat pomine, ale Bernadetta leží na zemi úplně vyčerpaná a nemůže se pohnout. Tu ji podruhé a naposledy vezme Antonín do náruče a opatrně ji nese celou dlouhou cestu do Rue du Petit Fossé. Za ním se tlačí zděšený a šeptající zástup žen, z nichž některé mají ještě v rukou zažehnuté svíce. Vypadá to opravdu jako pohřeb. Zdá se, že strýc Sažu měl pravdu se svým proroctvím, že brzy z kašotu vynesou rakev. Nejpodivněji se chová matka Subirusová, která bývá jinak před lidmi spíš zdrženlivá. Dnes se dámě hlasitě rouhá, ba křičí. Jak prý k tomu přijde její dítě, ona i celá její ubohá rodina, aby byli tak těžce zkoušeni nějakými strašidelnými mocnostmi, které ani biskup, ani farář neuznali za božské nebo posvátné. Dáma nemůže být nejsvětější pana, spíše je to přízrak z pekel, poselkyně ďábla. Pro nic za nic se ti mazaní kněží jeskyni nevyhýbají. Jak by dáma mohla být nějaká dobrotivě vznešená bytost, když chuděře Bernadette plete hlavu tak, že se už vůbec k ničemu kloudnému nehodí? A teď ten spanilý noční upír, místo aby jí vyléčil atma, holku aniž tato tuší tajně rdousí. Takové a podobné výtky proti dámě vykřikuje matka Subirusová tak dlouho, dokud se na ní neosopí její sestra Bernarda. Drž už tu svou hloupou hubu. Neprodleně zavolají doktora Dozuse. Ten okamžitě nařídí, aby Bernadetu převezli do nemocnice Neverských sester. Ale když potom Bernadetu vyšetří, upokojí rodiče. Neběží o nebezpečnou nemoc, je to jen staré astma, jímž Bernadeta trpí od dětství. K tomu se v posledních vzrušujících týdnech zjevení přidružila hluboká vyčerpanost nervů a srdce. Vyčerpanost. Ano, to je pravé slovo. Bernadeta, nasmrt vyčerpaná nepochopitelnými věcmi, leží v nemocničním pokoji. V prvních dnech se kolem její postele honí přízraky. O dámě se jí však nezdá. O dámě se jí nezdá nikdy. O dámě se jí nesmí zdát. Musí přestát ještě 3-4 záchvaty, ale přestávky mezi jednotlivými záchvaty se stále prodlužují. Dýchací obtíže ustávají, tanec obrazů na stěnách se uklidňuje. Tíha z vyčerpání opouští útlé údy. Bernadeta, na první pohled tak slaboučká, má houževnatou odolnost. Svaly se jí napínají novým pocitem blaha. Jednou ráno od chvíle velikého rozloučení minul týden a něco, se Bernadeta cítí svěží a zdravá. Vyskočí z postele a ptá se sestry, která má službu, smí-li jít domů. Sestra odpoví, že musí počkat na vizitu.

Mezitím doktor Dozu navštívil děkana podruhé, i tentokrát kvůli Bernadetě. Pro takové slabé, ještě nevyspělé děvčátko, které má nadto těžké astma, je žalář velmi nevhodný příbytek, praví lékař. Nedostatek světla a vzduchu musí u tak silně ohrožené bytosti přivodit dřív nebo později tuberkulózu. Musí se jí rychle pomoci. Oba muži se rozhodnou. Peramal navštíví představenou nemocnice a navrhne svým i lékařovým jménem, aby si zatím ponechala Bernadetu Subirusovou v nemocnici jako pacientku. Má proto nejen zdravotní, ale i jiné závažné důvody. Představená, která si Bernadetu oblíbila a je navíc ráda, že se může zavděčit obávanému děkanovi, svolí. Peramal si dá zavolat Bernadetu, která čeká na své propuštění. Bernadeta už nepohlíží na faráře tak nesměle, jako v únorových dnech. Oč asi zase jde? Ale co to? Jak se to změnil ten černý bubák v sutani od té doby, co jí chtěl vymést s fary koštětem? Peramal div nesmršťuje svoji obrovitou postavu, aby svojí dravě mohutnou tělesností něžné děvčátko nezastrašil. I ze svého drsně zastřeného hlasu vypudí obvyklou zlobnou hřímavost, kterou jinak doprovázívá své vlídné řeči. Dnes lze za jeho vlídností vycítit určitou plachost a nesmělost. Milá Bernadeto, si teď docela zdráva a mohla bys jít rovnou domů. Ale doktor Dozu a já jsme usoudili, že pro tebe bude lepší, když tu nějakou chvíli zůstaneš. Matka představená s tím laskavě souhlasí. Co tomu říkáš? Bernadeta hledí netečně na děkana a neříká nic. Děkan se domnívá, že se jí život v nemocnici nelíbí. To se ví, že nebudeš bydlet s nemocnými, to by se mě, když jsem zdráv, taky nezamlouvalo. Matka představená ti vykáže světničku, kde si budeš přes den dělat, co budeš chtít. V noci s tebou bude spát noční sestra. Budeš úplně volná. Můžeš navštěvovat rodiče, kdy a na jak dlouho se ti zachce. Domácí řád ovšem zachovávat musíš a k jídlu se musíš vždycky přesně dostavit, protože jak doktorovi, tak i mně velmi záleží na tom, aby tě naše milé sestřičky hodně vykrmily. Chceš? Bernadeta mlčky přikývne, její černé oči tiše hledí na faráře. To není ještě všecko. Vábí Peramal dále. Vím, že tě často obtěžují cizinci a že se tě zvědavci bezcitně vyptávají. Rád bych tomu zabránil. Zde předtím budeš uchráněna. Matka představená ti také vzkazuje, že smíš pobývat ve velké i v malé zahradě, jak často a jak dlouho se ti zachce. Jsi ráda? Ano, moc ráda, pane faráři. Řekne Bernadeta a poprvé v životě se na děkana upřímně a beze strachu usměje. V skutku se jí zamlouvá, že má útočiště a že je svobodná. Ačkoliv nesmírně lpí na rodičích, přece jen na ní rodinná pospolitost v poslední době doléhala velmi tíživě a světničku u Sažujových musela zasplatit posloucháním nekonečných řečí. Teď může přicházet do kašotu, kdy a jak se jí zachce a vždycky bude mít výmluvu, když bude chtít odejít. Bernadeta potřebuje samotu víc než kdy jindy. Kdykoliv je sama se svou láskou, kterou rozloučení o nic nepřipravilo a která naopak neustálou touhou zesládla. Vzpomínky, které Bernadeta v sobě uzavírá, kterými se kochá, které v duchu znovu a znovu prožívá, by nikdo nechápal. I jí samé se zdají nepochopitelné. Prosí, aby jí dali nějakou práci. Zaměstnají ji v kuchyni. Bernadeta myje nádobí. Tuto práci nemívala doma ráda, ale jako všechny mladé dívky dělá Bernadeta u cizích lidí celkem ráda to, nad čím doma ohrnovala nos. Mezi sestrami služkami je několik mladších, veselých bytostí, které si dokonce i při práci v kuchyni zpívají. To Bernadetu těší.
Všechny s ní zacházejí šetrně, plaše a trochu nedůvěřivě. Kdo pak se vyzná v divotvůrkyni? Nikdo, patrně. Bernadetina světnička je malá, holá, vybílená místnost, ale okno vede do zahrady. Když se Bernadetě zachce, smí celé půl hodiny sedět u okna a zadumaně zírat do korun stromů. Tu a tam ji přistihnou při této zamyšleně bezmyšlenkovité zahálce, která musí prostoduchému pozorovateli připadat divná a vzbuzovat v něm podrážděnost. Člověk s prázdnou hlavou totiž nevydrží nemít v jednom kuse plné ruce práce. Když odpočívá, hned se mu chce spát. Jedna ošetřovatelka, kterou popouzí, že Bernadeta lenoší, to poví vrátnému, dobrému známému Františka Subiruse. Ta směšná holka vám tam sedí, tvář má celou propadlou, nehýbe se, jen z okna kouká jako bláznivá. Třikrát na ní zavolám a ona nic. Vrátný neverské nemocnice, který náleží rovněž mezi každodenní hosty Babovi, cituje ten výrok v lékařském koutku. Tak totiž říkají stolu, u něhož sedají sluhové lurdských lékařů. Sluha doktora Lakrampa, osvědčený diagnostik, jehož bystrozrak dovede řešit i nejkomplikovanější případy, vyřkne svůj úsudek, proti kterému se jeho bratři z mokré čtvrti neodvažují nikdy nic namítat. Demencia paralytica progresiva. Konstatoval jsem to už před měsícem. Konzilium lékařských sluhů k jeho slovům přikývne s onou mlčenlivou profesionálností, s jakou lékařská věda čelívá nemoci a smrti. Sluhův záhadný latinský rozsudek smrti se však blesku rychle roznese po celých Lurdech, jako by to nebyla diagnóza sluhova, nýbrž pána.

V Bernadetině komůrce stojí úzké železné polní lůžko a divan. Divan je určen pro sestru konající službu. Klášter a nemocnice neverských sester nejsou v jedné a téže budově, proto musí být v nemocnici noc co noc některá odpovědná osoba po ruce. K této službě určuje matka představená jen starší a zkušenější řeholnice. Noční sestra má za úkol zavolat v noci ve vážných případech lékaře a kněze a uklidňovat a utěšovat neklidné pacienty. Kromě toho má noční sestra klíč od lékárny, který se obyčejným ošetřovatelkám do ruky nedává. Je to celkem lehká služba, alespoň právě nyní, kdy v nemocnici leží jen několik těžkých pacientů. Sestru a tím zároveň i Bernadetu v noci skoro nikdo neruší. Řeholnice mívají obyčejně pevné spaní, protože ve dnech nemocniční služby bývají osvobozeny od obvyklých nočních modliteb. To ovšem neplatí o sestře Marii Terezii Vozusové. I s ní stráví Bernadeta jednu společnou noc. Pro Bernadetu je to z valné části noc bezesná, ačkoliv se neodvažuje ani pohnout, aby nebyla své přísné společnici na obtíž, leží s očima zavřenýma a předstírá pravidelné oddechování spícího člověka. Jasná zář červencového úplňku vniká do světnice, takže Bernadeta může skrze dlouhé přivřené řasy minutu za minutou učitelku pozorovat. A pozoruje ji se zvědavostí, které se nemůže ubránit. Na rozdíl od ostatních sester, které se potmě svlékly a vklouzly pod pokrývku, Marie Terezie neodloží ani svůj těžký hábit. Jen čepec si sundá. Pod ním se objeví ostříhaná hlava, jejíž krátké, husté plavé vlasy dávají vyniknout úzké jinožské lebce. Jestli pak se zuje, myslí si Bernadeta. Sestra Vozusová má hrubé, ploché šněrovací bodky. Ach, jak ji asi večer bolívají nohy. Ale řeholnice si ponechá boty po celou noc na nohou. Nevklouzne pod přikrývku, zůstane ležet na ní. Ale před ulehnutím ještě poklekne a hodinu se modlí. Nemodlí se pohodlný růženec jako všichni lidé, nýbrž zřejmě nějakou velmi vzrušující modlitbu, protože chvílemi vzdychá jakoby z velikého hoře. Jindy to zase zní, jakoby se s někým hádala. Bernadeta z ní nespouští zastřený pohled. V duchu se ptá, jestli se záda a ramena modlící se řeholnice alespoň jedenkrát pohnou. Ale kamenná ramena a záda se nepohnou. Bernadeta zaujme v posteli takovou polohu, že může přivřenýma očima učitelku nenápadně pozorovat. V ostrém měsíčním světle leží Vozusová strnule na divanu, ruce má skřížené na prsou, podobá se gotické kamenné postavě na katafalku. Ani ona nespí. Má oči otevřené. A třeba, že leží bez hnutí, bdící Bernadeta vyciťuje, že v duši nespící jeptišky hlodá skrytá trýzeň. V noci Marie Terezie několikrát tiše a opatrně vstane, poklekne před krucifix a znovu se dlouho a dlouho modlí. Bernadeta si najednou vzpomene na jednu trapnou vyučovací hodinu ve škole, kdy jim učitelka vyprávěla o světcích a světicích, o mužích a ženách, poustevnících na samotách, kteří se živí kořínky, lesním medem a vodou, o poustevnících, kteří se celé dny postili a modlili všechny modlitby, jaké svět zná, pokud si nevymysleli nějaké nové. Obraz železných pásů se zarezivělými hroty, které tito eremité nosili pod kutnou, se špatné žačce vryly tak ostře do paměti, jako vždycky všechny velmi silné představy. O, sestra Vozusová je jistě svatá, jako byly ty poustevnice v poušti a na holých horách. Možná, že právě teď zápasí se zlými myšlenkami a touhami, ačkoliv se snad ani nedá předpokládat, že by se v její hrudi takové myšlenky někdy zrodily. Na nočním stolku vedle divanu leží talíř a na něm krásná čerstvá broskev.
je právě doba broskví a nikde se jim tak báječně nedaří jako v kraji Bigor. Dokonce i v tom křídově bledém měsíčním světle vypadá oblý plot růžově a šťavnatě. Bernadeta najednou lačně zatouží po té broskvi. Ale potom jí pojednou bleskne hlavou, že sestra Vozusová si to lákavé ovoce před sebe postavila asi proto, aby musela neustále přemáhat svou vlastní prudkou žádostivost, tak jak to dělávali poustevníci a poustevnice, jimž se tato neúprosná řeholnice tak nápadně podobá. Kdežto dáma, uvažuje Bernadeta, ode mne nikdy nepožadovala, abych nejedla broskve, i když volala po pokání. Proč by se neměly jíst broskve? Jsou tak lahodné. A dostanou se už za jeden sů, i maminka je občas může koupit. Bernadeta by chtěla, aby sestra Vozusová tu broskev konečně nakousla. Ale vidí, že postava spočívající nehybně na divanu leží, jako by byla vytesaná z kamene, dokud se bílé světlo z komůrky nevytratí. Bernadeta se probudí pocitem, že na ní už dlouhou chvíli kdosi upřeně hledí. Do okna svítí slunce. Ty jsi mi důkladný spáč, řekne Marie Terezie Vozusová. Bernadeta se rychlým pohledem přesvědčí, že broskev leží nedotčena na talíři. Já hned vstanu, ctihodná sestro, zavolá ochotně a vystrčí nohy z postele. Ramínko košile se jí sesmekne z hubeného ramena. Nestydíš se sama před sebou? Zašeptá Marie Terezie. Hned si něco přehoď. Když se Bernadeta za chvíli pokouší, co možná rychle opustit pokoj, učitelka ji zadrží. Počkej, sedni si sem na postel, chci si s tebou promluvit. Dívka pohlíží na jeptišku tmavýma, nehybnýma očima. Marie Terezie Vozusová by nikdy neuhodla, co všechno o ní Bernadeta tuší. Jestli budeš příští rok chodit zase do školy, což bych ti vřele doporučovala, začne Vozusová. Mně už tam neuvidíš. Zítra odcházím z Lourdes. Vracím se do Neverského mateřince. Povolali mě zpátky. Vy odcházíte z Lourdes, ctihodná sestro, opakuje Bernadeta, nedávajíc najevo lítost ani uspokojení. Ano, odcházím odtud, Bernadeto Subirusová, a jdu dokonce do Stráda. Co si to za malou svůdnici, Bernadeto Subirusová? Svedla si hloupý lid, svedla si pány úředníky, že tě nedali zavřít. A teď ještě svádíš i tak charakterního muže, jako je náš pan děkan. Všichni tančí na tvém provázku, dítě. Jen jedna ne. A to jsem já. Protože já ti nevěřím. Já přece nikdy nestála o to, abyste mi věřila. Řekne popravdě Bernadeta bez nejmenšího úmyslu se své učitelky dotknout. No ovšem, to je zase jedna z tvých odpovědí, které nás mají usadit. Trhne hlavou Vozusová. Znepokojila si celou Francii. O, Bernadeto, víš, co se v dřívějších dobách dělalo s takovými stvořeními, která se vychloubala dvojsmyslnými vidinami krásných dam? Prováděla všelijaká kouzla z prameny, pobuřovala nízký lid a prohřešovala se proti zákonům vrchnosti i svaté církve? Na hranici je upalovali, taková stvoření, Bernadeto. Bernadeta namáhavě svraští čelo, ale neřekne nic. Marie Terezie Vozusová se před ní vztyčí v celé své výši. A ještě něco ti řeknu, Subirusová. Snad se ti někdy ve škole zdálo, že na tobě pořád něco vidím a že jsem k tobě nespravedlivá. To je veliký omyl. Neznám ani jednu mezi svými žačkami, o kterou bych se víc bála než o tebe. Dnes v noci jsem se za tebe ustavičně modlila. A budu se modlit den co den, aby Bůh nedal tvé duši. Snad se ti někdy ve škole zdálo, že na tobě pořád něco vidím a že jsem k tobě nespravedlivá. To je veliký omyl. Neznám ani jednu mezi svými žačkami, o kterou bych se víc bála než o tebe. Dnes v noci jsem se za tebe ustavičně modlila. A budu se modlit den co den, aby Bůh nedal tvé duši spustnout

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: noc s hvězdou.
1: Já nikdy nemyslím tak rychle a s takovou rozkoší a tak homogénně, abych řekl, jako na Forbíně, kde jsem sám zvědavej, co z toho bude. A teď jde o to, že člověk vlastně tam spoří, že ho schraňuje si to, co se včera, převčírem, před měsícem a ví o tom, že to je dobrý, tak to jsou takový ty dlaždice, po kterých člověk jde. A teď mezi těma dlaždicema jsou takový místa, který si říká, sem bych mohl ještě dát dlaždici. A najednou, pamatuješ si, jak kolikrát jsme říkali, něco jsem řekl a lidi začali se chechtat a plácat. Já jsem říkal, a já, blbec, to mi trvá 100 představení, než jsem na to přišel. Ano.
2: To já si vzpomínám jedno, jak jsme, já už bohužel konkrétně nevím, co to bylo, ale jak jsme třeba, ty jsi mi vždycky říkával do smíchu takový ty rychlý poznámky, jako třeba tohle si pamatujte, nebo tohle řekněte příště tak, takový ty rychlý pokyny, nebo tohle teď vynechme a podle povahy publika. A to vím, že jsi mi třeba říkával, Teď to bylo ono, tohle zapamatovat, jo?
1: No,
2: šesto, že jsme třeba po 50-100 představení přišli na to.
1: Tohle je zajímavý, tohle neměl Plachta. Já jsem ho s Plachtou hrával, měl jsem ho rád. A Plachta byl nepřekonatelný komik v hospodě. Já si pamatuju, jednou jsme byli v Brně a byl tam můj tatínek. Já jsem se bál, že tatínka na ní mrtvice. Plachta, jmenovala se ta hospoda, patřila panu Osolsobě, my jsme tam chodívali, my jsme tam hráli. A Plachta nám předváděl sokolský sled.
2: Yeah.
1: Ten jeden člověk a tam bylo těch 30 000 cvičenců. A on to dělal, to se nedá pochopitelně vyprávět, protože my jsme se svíjeli, můj tatínek, já se tak pamatuju, přijel za mnou se podívat na to. A on měl ohromně rád legraci. On se držel, on byl úplně plešatý tatínek. On se rád opaloval, když mu bylo asi 30 let, se opaloval a polejval si hlavu vodou a měli v šátku a během týdna přišel o vlasy. Mě vyprávěla maminka, že jsem měl a házel vlasy okolo sebe. Jo. Ale on se nestyděl za pleš, on byl na ní hrdý, mu jakou tu pleš. Takovou tu s velkým P, jo.
2: Jako Jul Brynner, jo?
1: Jo, takovou. A on se za ní držel, on byl celý rudý a ten Plachta exceloval. Já mu to tak záviděl, pak jsem říkal, já bych chtěl být taky tak k smíchu. Nebo když jsme zkoušeli, najednou Plachta měl nápad. A my jsme řvali. A pak, když jsme s ním hráli a on hrál, on najednou udělal extempore. A spadlo divadlo. Aplauz a tam. My jsme za ním běželi a říkali jsme, Plachtu, to je ono, to je ono. Takhle to dělejte. Už to nikdy neudělal. Hmm. On neměl...
2: Tu registraci.
1: Hmm. To je zajímavý. On měl tu schopnost udělat gag, vymyslet gag, ale on neměl tu schopnost ho zaregistrovat a použít ho znovu.
2: Prosím tě, můžu sem teď vsunout jeden dotaz, který mě byl tuhle položen při hovorech přes rampu. Takovýhle dotaz jsem dostal. Jaký bych asi řekl, že byl rozdíl mezi improvizací tvou a Voskovcovou a mezi improvizací, kterou třeba dělal Vlasta Burian v hereckým zase smyslu?
1: No, tak já osobně měl Vlastu Buriana hrozně rád. Já jsem se mu hrozně smál a on mě měl taky rád. Voskovi se mu smál míň a Vlasta neměl Voskovce rád. Voskovcem se vůbec nesmál. Já mám jednu teorii na Vlastu Buriana. To byl bohem nadaný komik. Světový.
2: Ano.
1: Bohužel nevzdělaný. Jednou mě prováděl tou svou vilou a měl tam všecko, měl tam sklep ze sudama plzeňského piva, měl tam chladírnu, ve který viselo ty zvěřina v dekách, šáno, nestažená. Měl to opravdu výborně zařízený a byl roztomilej. A pak mě ukazoval knihovnu. A potom jsem takový okýnko a ty se tam děsně dlouho hrabal a vytahoval starý noviny a to až pak našel jednu knihu. A ta kniha se jmenovala Das Pferd. já nevím, jestli se říká Das Pferd, nebo Deep Pferd, nebo Der Pferd.
2: No, to je podle toho.
1: Snad. Prostě kůň.
2: Kůň, ano, to kůň.
1: A byla to krásná německá, on uměl dobře německy, ano, že jo? Německá kniha o koni, protože on dobře jezdil na koni, a byla mu darovaná T.G. Masarykem. A to byla jediná kniha, kterou tam měl. Mm-hmm. A Vlasta Burian měl ukrutný nadání. Kdyby býval měl vzdělání, tak byl světový. Světový v tom nejlepším slova smyslu. Protože on měl prapodivný pohled na svět, komický pohled. A já jsem s ním jednou seděl tadyhle. Jsme šli pro třešně, to bylo nějak po válce, když on byl v nemilosti. A mě ho bylo líto a tak jsem se mu snažil pomoct. Mimochodem, když o tom mluvíme, tak Plachta mu hodně pomohl, že se mohl zase vrátit na jeviště. A když jsme tamhle někde u Troje v nějakém sadu, kde prodávali třešně, a tak jsme seděli a čekali, až ten muž bude mít na nás čas nám nějaký třešně načesat. A seděli jsme na lavici a mlčeli jsme a šel okolo pes, strašně chlupatý. A ten Vlasta se tak na toho psa díval, já taky, tak jsme ho panorámovali, jak šel okolo nás.
2: Švenkovali.
1: A najednou ten Vlasta povídá, chtěl bys takovýho psa? No povídám, chtěl. Tak si přines chlupy, já ti ho udělám. Já na to vždycky vzpomínám, já jsem se strašně smál.
2: Mně to napadlo totiž, že jsi mluvil o tom kladení těch dlaždic, jo, v tom obrazném slova smyslu, tak já vím, u vás vždycky třeba u Úskovce a u tebe při těch Forbinách to byla tedy určitým způsobem rozumová konstrukce.
1: Ano, že ano, to chci právě říct. No. Vlasta měl geniální komický pohled na věci z vrchu.
2: Ano.
1: On nikdy nešel ke kořenu věci. Hmm. On nechtěl konflikt. On se bál konfliktu. On se bál konfliktu jakýhokoliv. Sám se sebou, ze skutečností. On byl konformista. V dobrým slova smyslu. Když to my ne, my jsme jaksi vždycky šli za věci. A dodnes jdu za věci. Já říkám věci, které jsou nepopulární. Já neříkám, protože jsou nepopulární.
2: Ale protože jsou to věci.
1: Já říkám, protože jsou to věci.
2: Věcný, ano.
1: Je mnoho věcí, které neříkám. A radši je neříkám, než bych říkal, co nevěřím. Myslím, že Vlasta tenhle problém neměl. Jednou mě zastavil a říkal, poslouchej ty, já upozorňuji, že on mě měl rád a já jeho taky. Tady bylo takový určitý zblížení klaunu. On byl klaun a výborný klaun. A říkal, poslouchej, proč vy tak děláte to divadlo? Proč vy zlobíte vládu? Hmm. On řekl to slovo zlobíte.
2: Zlobíte, ano.
1: A jsem říkal, jak to zlobíme? No tak prostě vy zlobíte, oni pak jsou na vás zlí. No já jsem nevěděl, co mu mám na to říct, ne, jo, ne. Protože to jsem viděl, že to je člověk, který mluví čínsky. Vlasta měl jiný pohled na svět. Kdyby býval měl o chlup hlubší, tak opakuju, tak to byl světový klaun, protože on měl tolik darů od přírody, který já mu záviděl. On když si usmyslel, tak za půl hodiny se naučil pískat na všechny prsty. Hmm. On měl hlas jako operní zpěvák.
2: Ano.
1: On měl sluch jako operní zpěvák. On měl hlas i fyziologicky, tedy fantastický. On byl neunavný. On se naučil hrát tenis za měsíc jako mnoho lidí, ne za 10 let.
2: A on chytal v brance při fotbale a on jezdil přece ano. Závodně na koni a on dělal všechno.
1: Například, on hrál na trubku.
2: Ano.
1: On jednou seděl někde, mě někdo vyprávěl v nějaké hospodě a tam měli ventilátor, který měl takový prapodivný zvuk a on vůbec nikým nemluvil, jen když to poslouchal a pak jednou začal hučet líp než ten ventilátor.
2: No, on no, to byl především
1: to byl zjet. Vlasta Burian no. Byl to, jak čemu, jako je duha.
2: Ano.
1: Jako je Grand Canyon.
2: Ano.
1: Jako je severní zář. To byl fenomén.
2: No, on to byl velký lidový realistický komik. Já bych řekl, taky hráč.
1: On nabych neřekl, že byl realistický. On hrál realisticky, no, on ty, ale jeho ty... fantazie byla absurdní. Byla,
2: ano, to je fakt. Ale ten Grund byl ohromně, ještě v těch rolích filmových viděl, že to je ohromně tedy opřený.
1: No,
2: je právě škoda, že ta doba, která měla tak plná ústa realismu a lidovosti, celkem se k němu chovala macešsky, protože on přece neměl už k stáru dělat ty estrády a tak.
1: Ne, to bylo,
2: Můžu si ještě dolejt?
1: Co?
2: Můžu si ještě přilejt?
1: No lej si samo sebou, než proto to tady je. To víš, že mě krvácí srdce jako každému lakomcovi.
2: Tak soudru Harpagonem si ještě.
1: Ale ano. No já měl vlastně moc rád a já si vůbec myslím, že se stala taková dost křivda. A z hlediska kunsthistorie tohoto národa, že když umřel Ferenc Futurista a Vlasta Boriany, si se nenašli lidi, kteří by jaksi napsali závažně a rozebrali přínos těchto dvou kumštíců a komiků české kultuře.
2: No, ono se v ten přínos moc nevěří u komiky pořád ještě. Oni si myslí, že to je momentální... No,
1: tím hůř.
2: Taky. No.
1: Protože to je taková jedna choroba našeho národa, o který jsem už psal. My se velice rádi a tvrdě vypořádáme z minulosti.
2: Ano.
1: A z přítomnosti už se nevypořádáváme tak tvrdě. To už jsme dost měkký a koukáme, aby jsme byli brzo doma. A budoucnost to si malujeme v těch nejnádhernějších barvách. No tak to je patrně národní povaha, s tím se nedá nic dělat. A když to tady říkám, tak asi třeba házím hrách na zeď. To je jedno, ale je to takový, jak já se na to dívám.
2: No ne, ono to, přece ten hrách dopadne a někdo na něm třeba ujede.
1: No ale ten Vlasta Borujan i ten Ferenc Futurista, no tak to byly zjevy na českém divadle. A zasloužili by si daleko víc než těch pár řádek petitem, který se o nich vyskytli v tom českým tisku, kde o každém, teď to slovo nemůžu říct.
2: O každém menším zjevu?
1: Ano, menším a prchavějším zjevu, kde se píše, já nevím co.
2: Obšírněji tedy. No, ale vrátíme se zase od Vlasty Boriana na půdu, tedy vznikajícího osvobozeného divadla.
1: No tak ten náš, kdyby jsme vrátili k tomu, ta naše improvizační metoda, abychom to tak zvali, byla jiná, že jo, to byla jiná. No tak to bylo tím, že jsme byli vlastně, je to odtřepaný jeden člověk, který je ve dvou tělech a to my máme s Voskovcem myšlení velmi, bych řekl, souběžný, i když rozdílný a v různých rovinách, dodnes máme takovou nějakou, to naše přátelství je takového druhu, že my nemusíme žít vedle sebe, my se nemusíme denně telefonovat. Nám stačí, aby jsme věděli, že ten druhý je.
2: Ale jste spolu, na rozdíl od jiných lidí, kteří jsou spolu ano, a absolutně ano, jsou tedy daleko od sebe. No. Já to vím z jeho dopisu, já tu a tam od něj dostanu dopis a to je jako kdybych četl dopis od tebe téměř.
1: On píše lepší dopisy než já, až on je jednak dopisovatel rozený. On je rozený dopisovat.
2: Ale v pohledu na život a na kulturu.
1: Já bych chtěl vidět jednou tu hromadu dopisů, co on napsal. V životě napsal. Hmm. To by se do tohle pokoje nevešlo. A on opravdu píše dopisy. Já si dám práci a říkám si, Hrkot, já musím napsat dopis aspoň na 4 stránky, když on mě píše na 7. A já to tak spatlám na 3. A on mi na něj odpovídá na 5. Ale přitom je to zábavný. Je tam všecko a...
2: No já tam hlavně obdivuju to, že...
1: Že má ten čas.
2: Ten čas a že po těch letech, který pobytu tam, má smysl pro ten duch češtiny tak fantastický. On si tak hraje s češtinou, s tvarama, to je ohromný, co on...
1: To je vynikající člověk, to není žádný průměrný člověk, Voskovec je velice nadaný, velice vědoucí a strašlivě poctivý člověk. To je jako já zdaleka nejsem takový jako on, já jsem tak trošku uličníček ve Jak by řekla moje paní.
2: Ano, pochopil jako její termín teď.
1: Je to, já neznám lepšího mužského. Neříkám, že není lepší mužský, ale já neznám lepšího mužského, než je on. A já jsem hrozně rád, že jsme se sešli, že můžeme být spolu.
2: No, tak já bych zase poukázal na hodinky, které nevnímáme, tedy aspoň já je nevnímám během tvého vyprávění a Jak jsi říkal biblickým slovem, tedy čas jsem opět naplnil. Čas se porád naplnil, to je zajímavý.
1: A přitom, jak víme, jsme si povídali, že čas není.
2: Čas není, ano.
1: Už jste někdy viděl čas.
2: Že by někdo zaklepal, vešel, řekl, já jsem čas.
1: Já jsem čas, blbost.
2: No.
1: Čas si vymysleli lidi, aby kdy volili, dokdy a co za to.
2: Tak naschledanou.

Když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: noc s hvězdou.
1: Blau medituje. Ženy jsou tak různé.
2: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
1: Stein, kde máš paní?
2: Klein, poslal jsem jí do lázní.
1: Stein, to jsi udělal dobře.
2: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
1: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
2: Tak to ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
1: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl by na balkon šicí stroj.
2: Moje žena je velmi šetrná.
1: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen táhala peníze.
2: A na co?
1: Vím já. Žádné jí nedávám.
2: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero. Nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník. No to bude, čeká totiž kožich.
1: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. Nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
2: Pan doktor Schwarzkopf se chystá na lékařský kongres do Paříže. Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
1: Rozumbám o videu z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.
2: Obchodní zástupce firmy Duha má tichou domácnost. Protože se ženou nemluví, nechá jí na stole lístek. Vzbuď mě ráno v 6 hodin, odjíždím na služební cestu do Brna. Když se probudí, je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek. Vstávej, už je 6.
1: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosí žena muže, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic. To ti všechno musím říkat 3x, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: Moje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného, než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou, echt práce. No a co pak, dychtí mladý Tausik? No co pak? Pak se svlékla a dál už to bylo jako v Kaunasu.
1: Služka referuje manželce bankéře Wundertála. Milostivá paní, ten nový šofér je nějak moc upovídaný. Když se milospán vrátil ze služební cesty, vyslepičil mu, že tu přes noc byl cizí pán. Náš milospán se moc zlobil. To nic, povídá paní bankéřová, dám ti 20 korun. A řekneš, že byl u tebe. Ani nápad, brání se služka. To by se milospán zlobil daleko víc.
0: Ezra Krachr se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí. Pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra?
2: Ta naše je hezčí.
1: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
1: No teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levi se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Leviovou a požádá jí, aby pana Leviho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levi obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levi, ale tohle je žena Natana Leviho, já jsem Izidor.
1: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést od stolu i od lože. Sára, co pak je chudáčku? Ty už nemůžeš ani jíst.

0: Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinkr. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku, kibicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberfalzer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold, Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načiž rovněž kývne. Měla bych pěkné věno. A ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: A prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak. Zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Moc řečí se vede vychvalování, nabízání, malebný humel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jedné guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedosladku píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Za krajcar a po krajcaře. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovácku jsou známe svou živost a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a i zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka Plevůj byl pachléř a bagáža, jaké nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na ten by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najmen 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase prodal holubky, řekl jim nazhledanou a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, tože půjdu na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 krajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opíci na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl ju za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, Henka jsou teďka s ohárkama. Pojďme, stejnak mám po tém víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstoupili škopek s velikým řečnováním. Teti, dajte mě ohárek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa toho ohárka nají, vody sa přitom napije a ještě si přitom aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že sa napije tej kyselej vody a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou sa spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocasa kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučá, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průdrž mračen. Ohárková tetka se ale nedali jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šůst Jurku trháčama po ušách, jenom zapíšťál. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců, ještě dneska i bledých, jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala, jak ohárky tetky Zalátovej. Pán soudci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili, Chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že je Šohaj zachovali, ale s divokou krvou tož týden vězení podmínečně. A Salátová sa odkazujú na pořad práva civilního k úhrade lékařského ošetření. Teďka sa vymlúvali, že jim ten ohárek musela nejaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic si z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nejakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes strach.

tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Stanice Hvězda.
1: Čím pak to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde kdo běduje a pláče naříká? Čím to, že každý z nás dostává, ať žije ve hříchu či bez hříchu?

0: Noc plná hvězd.
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt jsem nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklý? Vy jste takovej ukecanej a teď to... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdeli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, výdle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády. Hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií, a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si, plavajzník. Si na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si, plavajzník. Srotili se u vývěsku.

metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými deženy, žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se. Ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

hosti se střídají, jak ředitelé ve fabrice, jako hudba při muzice. Přijeli, aby se poměli, aby kde co viděli a odjeli.

0: hlavně, že to nějak dopadlo.
1: Noc s hvězdou.
2: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého tatla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jak jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak v rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fryskyřicí, a tam by takhle forumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
3: Oni dokonce nevím, jestli nějaký vyklamečko mají milý taky chvastíce, nebo nevím.
2: Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. Až se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Tady říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, ten tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížeteho Hodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet, ne, že bych neměl co, ale prostě nervy. Budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
4: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
2: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočí ho pořádně, a ono má potom padá jenom jedno vejce. A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž v trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky stříhnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malou, to jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí, v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale vybrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak to. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
5: Vrána.
2: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
5: Špaček.
2: Sivan. To je, pardon, se to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid. Haf! Haf!

tisk Hamlet, udání nadání. Mluvilo se udání o tom, že jim

Co dělat, řekl Damnet, jste správně u cíle. Zde páchne vikomt Hamlet. On to...

Černoch nám dospíval píseň, jejíž název raději nebudu číst, protože se jedná o jakýsi hlavolam. Máme čtvrtek 28. května a zdravím všechny noční sovy, které poslouchají stanici Hvězda i v tuto pozdní noční hodinu. A teď si již pustíme Karola Duchoně.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, tak jsem tu zas.
2: Proč dobrý den?
1: A proč ne?
2: No dobrý den jenom, když je nějaký den špatný.
1: Jo takhle, pardon. A dneska je dobrý den, já myslím...
2: No ne, všechny dny jsou dobré.
1: No tak
2: není
1: já se...
2: Není třeba to zdůrazněvat tendenčně, že je jeden den dobrý.
1: Oproti vá, tedy ostatní.
2: Nestačí říct den.
1: Den, ano, den. Ano, jako se říká čest. Taky se neříká čest práci.
2: Den, co?
1: Čest.
2: Co?
1: Neříká se čest práci, čest.
2: Ano.
1: Takže člověk neví čemu.
2: Tak den.
1: Den. Tak jsme skončili minule v té kavárně, jak jsi dal s Voskovcem řízek na oslavu West Pocket Revue.
2: A jo, Urbana.
1: Urbana, ano, já vím, jak mají na oknech prazdroj napsáno, si říkal.
2: Ano.
1: No a co bylo po premiéře? Jak dlouho jste měli k první repríze třeba?
2: Já nevím, jak došlo k té druhé repríze, to se nepamatuju. Já vím jenom tady, že 19. dubna byla premiéra a tehdy se odehrávaly v Praze nějaké studentské slavnosti Majáles. A já vím, že jsme to hráli pro ty studenty. A legrace byla v tom, že my jsme to museli hrát pod hlavičkou Osvobozené divadlo, kteréž to bylo sekce 9 silu, že ano.
1: Ale Voskovec už nebyl členem o 9 silu.
2: No tak dobře, no tak.
1: To nevadilo. No.
2: Já myslím, oni to v tom 9 silu taky tak nebrali vážně. Oni neměli ani prověrky, ani se neschůzovalo. Oni prostě v kavárně řekli, tak ten už u nás není.
1: A, to bylo zase,
2: a chodili spolu dál.
1: To bylo vyčlenění.
2: Ano, ano.
1: Ano.
2: A nebo on řekl, já už u vás nejsem. To teď se o tom píše, jako...
1: O události.
2: Ty, co to přežili, až s věkem roste hlad po důstojenství.
1: Ano.
2: Tak každý jako říká, no tehdy, když jsem ještě byl mlád a byl jsem členem 9 slu, tož mi u nás 9 slu, ne.
1: To bylo vyčlenění, ano.
2: Ano, ano. Ano. A nebo on řekl, já už u vás nejsem. To teď se o tom píše, jako...
1: O události.
2: Ty, co to přežili, až s věkem roste hlad po důstojenství.
1: Ano.
2: Tak každý jako říká, no tehdy, když jsem ještě byl mlád a byl jsem členem 9 slu, tož mi u nás 9 slu, ne.
1: No a teď...

0: Ano, tak tenkrát tady byli ty studenti Tomajales.
1: Tomajales, hráli jste pro...
0: hráli jsme pod tou hlavičkou Devět sil, protože Devět sil byl spolek, který musel být na policejním ředitelství tedy potvrzen, nostrifikovan, a jeho sekce divadelní bylo Osvobozené divadlo. To jméno vzniklo nějakým nedorozuměním, že ano?
1: Z překladu Tajrova.
0: Ano,
1: ale
0: ono vyšla Tajrova kniha, která byla přeložena do němčiny, a tam bylo napsáno Entgefesseltes Theater, co znamená rozpoutané divadlo. A tak to Tajrov taky napsal, jak si rozpoutanou, bez hranic. A mě kdo to přeložil, Osvobozené divadlo, a od té do mě otravovali lidi, vždycky říkali, hlavně ty, co to neměli rádi, říkali, prosím, a počal jste Osvobozený od daní? Tak ty mu říkali, od blbu. Ale možná, že jsem byl snílek. Prostě jsme to hráli pod touhle hlavičkou, takže to byly vlastně amatérské představení. Ale protože Češi jsou známi tím, že jsou stále v nějakém rozkolu, tak tohleto Osvobozené divadlo, ta sekce, který byl Honzl Frejka, Emil Burián, se nějak nepohodli nebo co. A Frejka s Emilem Buriánem se nějak odsunuli tam do toho divadýlka na Slupy a hráli pod jménem Dada. No ale my jsme nebyli ani s těma za špatně, ani s těma za špatně, nám šlo o divadlo, o legraci, takže jsme to nějakou dobu hráli taky pod hlavičkou Dada. Až pod nějakou hlavičkou jsme to hrát museli, protože jsme neměli koncesi divadelní. A koncesi divadelní mohl dostat někdo, kdo mohl prokázat u zemského úřadu, že nejméně 4 roky provozuje divadelní praxi. To pak později prokázal Honzl, který byl původně učitel, a dostal koncesi na Osvobozené divadlo, asi o rok později, to je jiná historie. To už je vznik toho Osvobozeného divadla jakožto právní osoby tedy, a na profesionální bázi, kdežto tohle to vlastně pořád byla skupina mladých lidí, kteří hráli jako
1: amatérsky z lásky.
0: Ano, který... ovšem, ono se nedá dělat nic amatérsky. Tehdy se sice ještě takovýto krásné řečení, jako je materiální zainteresovanost, se nenosilo, ale stejně chtěli lidi vydělat a mít za to něco. No a muselo se těm lidem platit, ne? Tak jezdili sakramente na zkoušky tramvají. To byla koruna 20, myslím tenkrát, ale dojela zase, to se musí nechat, dojela. No tak prostě jsme jim platili honoráře, ale ty honoráře se museli vyúčtovat, to muselo být v rámci povolených výdajů, v rámci stanov, museli být schváleny tím policejním ředitelstvím. Takže když například někdo měl dostat 50 korun za něco, tak se muselo vymýšlet, jakože se něco koupilo pro spolek. Já tam chodil tomu úředníkovi, s těma vyúčtováníma takovýma fiktivníma, to je myslím národní zvyk, který se taky nemění. Teď se myslím, když jsem dělal posledně divadlo, tak to zase byla ta faktura A, kde jsme si museli vymýšlet, jak by jsme mohli mít kostým, který nebyl na fakturu A k dostání, že? No prostě jsem tam chodil a říkal jsem za vypůjčení suzafonu tolik a tolik. Za vypůjčení kotlů tolik a tolik. Učitelovi za učení na suzafon. No, říká, komu? Jsme říkali, no my, prosím, musíme mít ten orchestr, že ano. A oni se hoši učili. A říká, prosím, kdo se u vás učí na suzafon? A jsem říkal, Vítězslav nezval. A mě to tak napadlo, že k tomu suzafonu by se to břicho hodilo, ačkoliv bylo o něco menší. A on říká, prosím vás, kdo to je? A jsem říkal, ale to je jeden takový, on píše básně. A říkal, aha, no tak dobře. No a teď prostě tímhle způsobem jsem vyúčtovával. Pak přišlo to, ten Majáles, a to jsme hráli v takový sérii, myslím, já nevím, 5, 6, 7, 8 představení, jo, a pořád víc a víc. A jsme jak si to dohráli, už jsme si říkali, no teď už bude pokoj. Odjeli jsme právě na Sázavu. A vím, že za náma někdo přijel, že by to chtěli hrát na Smíchově. To bylo parní leto a tam byl ve Švandově divadle. Tam prostě ředitel si řekl, že by to mohlo jít, a taky měl pravdu. Šlo to. A tam jsme jaksi poprvé se střetli my, idealisti a amatéři, s profesí divadelního ředitele. No byl

0: to trošku šok. Haček se někde musí učit vykořisťovatelem, ne? Tak jsme začali tam. No tak pak už to šlo dál, no pak se ta koule valila jako a nabírala na sebe. Jako když se dělá sněhová koule, no to když je méně sněhu, tak to bude i to listí a i mnoho jiných věcí.
1: A mohli zas odbočit do soukromna?
0: Že tě přerušil, ten 27. rok je ještě důležitý jednou, takovou důležitou věcí, že jsem byl poprvé v Paříži v listopadu. A to je pro mě nezapomenutelný, jako ta Paříž, když jsem se s tou Paříží sešel poprvé, to je pro mě nezapomenutelný, to byl snad můj nejsilnější dojem. A tenkrát jsem si řekl, já jsem vždycky měl tou cestovat, protože moji rodiče nemohli. Jak jsem předesal, byl jsem ze skromných poměrů, to bych prosil, aby si každý pamatoval, neboť i tedy chudý synek se může proslavit, že ano. A tam, když jsem byl v té Paříži a viděl jsem to, no tak já nemluvím o těch Notre Damech, nebo těch Eiffelkách, a Louvrech, ale o tom duchu, o té atmosféře, o těch bukinistech, o ty Seině, o tom Boulevard Saint-Michel, o těch dvou Magotů. A pak tam byl Pepík Šíma, malíř Josef Šíma, který byl taky o svých 30 let mladší. A který tam maloval nádherný obrazy, z kterých neustoupil celý svůj život. A dneska zaplať pánbu, ho svět uznává. No to by taková věc, která se stane jednou za život. A to bylo ten podzim a v nás tam vzal jeden muž, který nás angažoval hned jako ředitele podniku nočního. Byl taky blázen. Nám bylo 22 let a dělali jsme ředitele v nočním pajzlu. Totiž pajzl to byl pýzl, to byl to ani ne pýzl, to byl tedy tak pěkný bar v Praze není. A dneska teda. A tam jsme my dva měli vystupovat, taky jsme tam vystupovali s Milčou Majerovou a s Pištěkem. Platil nám fantastický peníze na svoji dobu i na dnešní dobu. 10 000 měsíčně každému. Ale my tomu vůbec nerozuměli. A on nás vzal do Paříže, aby jsme si tam vybrali, tedy, aby jsme si vybrali program, orchestr. A teď jsme tam na Place Bigals nahoře, tam byli, jsou ty agenti, tam nám předváděli. A my jsme se tak strašně styděli, protože my byli takový dělímánkové mladí a teď jsme se tam jako tvářili jako tedy takový ty z Jižní Ameriky ty obchodníci bílým masem, že říká, jak mi dejte 12 těch blondýn a 11 těch brunet a jednu plešatou, kdyby někdo.
1: Zpěváčku.
0: A tam jsme tohle předstírali a tam před náma poctiví artisti se drželi a nám se líbili všichni, my nevěděli, co máme vybrat. A tak pak jsme dali hlavy dohromady. Už tenkrát před televizí, ovšem daleko líp. A řekli jsme si, hele, vybereme než takový, co nám budou sympatické, ať umějí nebo neumějí. Pak jsme vybrali dva orchestry. Jeden větší takovej, jeden takovej menší, na třídání, to byl tangovej. Tenkrát se to hodně dělalo, že hrál jeden orchestr a pak si šli odpočnout a pak přišli ty, co měli ty jakoby kozácký kalhoty, ale byli z Argentiny vlastně měli být. A ty bolírka, ty harmoniky a kytáry, že a hráli ty tanga.
1: Tadá! Žaluzí!
0: Ta-ta-ta-ta-tam! Pará! Tak jsme to sem přivezli, ten program stál šílený prachy, za ten by dneska byla malá nemocnice. A no, tak jsme to tady otevřeli, ten muž, co to otevíral, taky měl dost velký oči, pak to chtěl, aby si tam chodilo pouze ve smokingu a tak. No a my jsme tam vystupovali s Milčou Majerovou a s Pištěkem, to jsme se s ním tenkrát ohromně zpřátelili, Pištěk byl báčný člověk. Velice moudrý muž a on potom, on se tak utrácel po těch filmech, ale vědomě, on, tomu to bylo jedno, on vždycky říkal, já si nalepím pousy a jdu z filmu do filmu. On hrál furt jednoho, jenom ty fousy, když jsem měl moc upatlaný, tak si nechal od Kobyka udělat druhý. A tak ten s náma tam hrál, to se mu líbilo, my jsme dělali tři klauny. Ale neuspěli se, no protože to je úplně jiný druh práce. Pracovat v báru, v nočním podniku a pracovat na divadle, to je velký rozdíl. A na tom divadle přijdou lidi za tebou. Kam půjdem? Do divadla? Na koho? Na Horníčka? Nebo na Suchýho? Nebo na mě? Já jsem se dal naposled. Ale když jdou do báru, tak jdou kam?
2: Pojď se napít něco. Dáme si večeři a pak si dáme nějaký víno, možná, že tam bude, víš tam, jak má to, víš?
1: Gamza.
2: Ne, Gamza, myslím tam tu blondýnu, víš, jak jsme ji kutálili v Mělníku, hehehe. No tak tam přijdou, ty se koukají po blondýně, že jo, krkají po řízku a...
1: Koukají se po blondýně a krkají po řízku, ty.
2: A nebo v obráceně, to je to. No a ty tam seš na tom pódiu, člověče, a ty tam děláš umění. No jediný umění podle toho je samopala, po tři letom vzít honorář a se jít vrům dál. A to se nevede. Ale prostě, no, my to nemohli udělat. Přitom jsme hráli tady večer, že jo? Kde to byl pravý opak, tam to bylo naivní, jarý, šťastný. A já jsem se vždycky ráno probudil a řekl jsem si, co mi je tak blbý. A ono bylo tím, že ježišmarja, když já zase večer tam vystupuju. A bál jsem se toho. Měl jsem mindrák.
1: To znám.
2: No a jsem kvůli tomuhle nemohl v Americe pracovat. My jsme dostávali v Americe veliký nabídky. Tam byl takový moc pěkný nightclub, Café Society se to jmenovalo, kam chodili opravdu intelektuálové, fajn lidi. Já to nemohl. Ten pohled, že se na mě lidi dívají zezadu, anebo že se na mě nedívají, nebo že si povídají, mě to tak ponižovalo, že jsem se tomu bránil tím, že jsem byl naschvál špatný, jestli rozumíš, co myslím, no. Rozumíš, což je nerozumný ode mě, ale pak jsem viděl, to snažení kam nevede a že vlastně prohrávám tu bitvu, tak jsem začal dělat takový...
1: Ale já bych řekl, že i ten nejlepší divák, je-li u stolu, tak se promění v nejhorší.
2: Ano.
1: To je
2: vyšší nedová soustava.
1: Se dívá bokem.
2: A... Ano, tak jsme tam byli měsíc. Byl to hrozný měsíc. Ještě byl komplikovaný tím, že pak jsme tam měli, veškeré ceny byly v režijní, co znamená, že jsme tam všechno, co jsme snědli nebo vypili, to byl pakatel. No, tak já jsem potom tam vždycky zůstal a jsem v tom pakatelu propil tam celou gáži. A moje žena, ještě ne, tehdy moje žena, moje dívka povídá, Jeníku, děláš chybu, takhle. Netěší tě to? A ještě by ses naučil pít? To bys neměl dělat. No a já Moskovec měl ten pocit taky, tak jsme šli k tomu muži a řekli jsme mu, hlejte se pane, my bychom to už nedělali. On se mu to nestalo. On říkal, pardon, to snad bude nějaké nedorozumění. My, prosím, dáváme výpověď, my, prosím, nepřijímáme, my jsme zvyklí dávat. No, jsme mu řekli, no tak to se nedá svítit tentokrát, musíte přijmout. No, on se velmi urazil, myslím, že s náma rok nebo dva nemluvil. No, pak jsme zase byli kamarádi. Ale pak nám řekl, že jsme měli pravdu, že jsme byli špatný program a měl pravdu. Ale rád vzpomínám na toho Pištěka, který si vymyslel nádherný fór, že měl plešatou hlavu, kašírovanou, doty měl zavrtaný šroub obrovský a na ten šroub měl uvázaný třapec, jako je u fezu. A přesto měl navlečený fez, velký červený fez a ten třapec myslel tak, že on tam přišel klaun s fezem, se třapcem a když smek, tak mu zůstal ten třapec viset na tom háku. A my jsme dělali ale opravdu takový číslo klaunský, že jsme říkali, kolik je hodin. A teď se začali vytahovat hodinek asi 400 nebo 500 a rozhazovali hodinky. Říkali jsme, moc hodin, moc hodin, moc hodin, moc hodin. A odešli jsme.
1: No,
2: tak když je moc hodin, tak odejdem, ne?
1: Já právě se mám jenom jedny, ale ne, že bych chtěl rozhazovat. Já myslím, že to zase na chvilku ukončíme. Tvoje paní přinesla sýr a pivo, hlavně
2: a pivo.
1: Tak naschle.
3: Jsme na vlně bezpečí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Znamenitý tragéd Národního divadla Eduard Vojan byl člověk nepřístupný, ale přece mýval chvíle, kdy sám povolil vtipu uzdu. Za uměleckého svého působení u Pavla Švandy ze Semčic v Brně dávali tam kupce Benáckého. Vojan hrál Graciana a Hana Kubešová, později Kvapilová, představovala Nerisu. V soudní scéně přinese za doktora převlečená Nerisa list od doktora Bellaria, který má před výstupem své družky Porcie přečísti. Mají vlastně čísti soudní sluha. Ale protože dopis je nesmírně obtížného textu, nařídil režisér, aby jej četla Nerisa. Slečna Kubešová v několika reprisách bezvadně přečla list, němž doktor Bellario omlouvá svou churavost a nabízí za svého zástupce mladého kolegu Baltazara, jimž není nikdo jiný než za muže převlečená Nerisa. Jednou na ní nastražil Vojan past. Vypsaný dopis vyměnil za zcela podobný nepopsaný. Opatřil jej k nerozeznání podobnou pečetí a nařídil rekvizitáři list před výstupem herečce doručit. Stalo se. Graciano Vojan poučil kolegy o tom, co provedl, a těšil se na žert. Došlo k očekávané scéně. Dože zavelel přečíst dopis. Zradu netušící Nerisa sněla pečeť, rozhrnula pergamen a její vyděšený pohled spočinul na prázdném papíru, která měla chuděra číst spoustu textu, z něhož ani slovo neznala. Horko se jí hnalo do hlavy. A tu si povšimla usmívající se skupiny benátských šlechticů. Rychle přiskočila k rozjařenému Vojanovi a sladce zašveholila. Milí signore, buďte tak laskav a přečtěte tento list. Doběhnu zatím pro doktora Baltazara. Roztomile se uklonila a odběhla z jeviště. Vojan se zapotácel a počal pracně z boudy soukat text. Přiznal se, že prý ani při Hamletu se tak nezapotil.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně B.

0: Noc plná hvězd.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je. Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě. To ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdysi měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech zhusta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrývač.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav ve stíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě volání. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, jel v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, vždyť je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí? Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor? Ano. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: celých bytoch preblázn.
1: Noc s hvězdou.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nač tyhle ty podrobnosti, je, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky...
2: Paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá.

0: času při automobilové nehodě.
1: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léto. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
0: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, Strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
1: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
1: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan Stric o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stric jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
1: No to jo, to k flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan Stric celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašti. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan Stric velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jo, úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.

0: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
0: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
2: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
0: No tak, což o to šprýmař, to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokoučili.
2: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
0: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
2: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
0: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
2: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
0: No, to se divím.
2: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
0: No, tomu se ani nedá věřit.
2: Jo, jo.
0: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka, ženská, jako vy.
2: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
0: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde. S tím se nedá nic.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
2: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo.
0: Já to mluvíte s panem notářem.
2: Tak co, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
0: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
0: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
0: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik.
0: Prosím, prosím.
2: To byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčem sledovat.
0: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.